0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Every day since you, I know from the start, I never

Every day since you, I knew from the start, I never felt enough.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Oslavit výročí svatby stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

0: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
1: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
1: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: trip.
1: 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Fresh Night.
1: Jsem zvědavej na ten. Jsem zvědavej na ten.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Stegosaura!
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Lost my heart and lost my soul.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day,

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
0: TechTalk.
3: TechTalk.
0: TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. s Honzou Fultýnem.
3: TechTalk.
4: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
5: What's your name?

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

jste se dočkali po dlouhých 2 letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí.
2: Jde k nám.
0: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk.
11: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Tech Talk.
1: Nový vůz z Mladé Boleslavy už má svoji cenu, no a na sedmimístné elektrické SUV jste se dočkali, no a start je docela příjemné překvapení. Základní verze začíná na 1 150 000 korunách. Zní to sice skvěle, jste na Fresh Rádiu, jsme vaším parťákem i na cestách, jenže má to trošku takový jeden malý háček. Pokud byste se na tuto cenu dostali, to znamená ten 1 150 000, tak se musíte v podstatě spolehnout na to, že máte základní výbavu, menší baterii a taky klasickou modrou barvu, kterou znáte z těch nejlevnějších aut této automobilky. Takže žádná metalíza z katalogu snů, spíše praktičnost pošťáckého typu, no ale na druhou stranu základní výbava, není žádné holátko, to je zase dobré, jo. Má to třeba Matrixy, má to třízónovou klimatizaci, vyhřívaná přední sedadla, navigaci, parkovací kameru nebo taky elektrické víko kufru, což jako není úplně k zahození, takže zas tak nejhorší to není, takže je to v pohodě.
0: Tech Talk.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte polary.cz.
7: Letní rande stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Tech Talk.
1: Máte rádi vesmír, frešáci, no a máte rádi barvičky ve vesmíru, různé planety, modrá, rudá a tak dále, tak teďka se mluví o jiné planetě, trošku takové jinak barevné. Tak si o tom povíme, buďte na freši, budeme se tomu věnovat.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk Enancy a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: See ya, see ya.

0: Techtalk.
1: Vesmír občas zní jako katalog barev. Máme rudou planetu, modrou planetu, teďka se mluví i o takzvané růžové planetě. Fresh Radio, rádio, co právě teďka ladíte, dobré dopoledne. No a Webův teleskop. Ten to všechno odhalil, jenže astronomové dodnes úplně neví, jestli jde opravdu o planetu, nebo spíše o něco na hranici mezi obří planetou nebo hnědým trpaslíkem. No a nejzajímavější, ta je atmosféra, jo? Protože teleskop v ní našel vodní pár. To je nic jako zvláštního, co si budeme povídat. Taky ale metan nebo oxid uhličitý, no ale hlavně zvláštní oblaka tvořená sloučeninami, které si běžně s počasím vůbec úplně nedokážeme spojit. Jinými slovy, někde 57 světelných let od nás existuje růžový svět, kde ani růžové brýle nebudou potřeba, kde se po obloze netáhnou klasické mraky jako u nás, ale třeba úplně jiná chemická podívaná. No a kdybyste si chtěli udělat výlet na tu planetu těch 57 světelných let, tak nejblíže tomuto zážitku bude asi Musk, ten plánuje zajezdit do povětří každou chvíli, takže kdybyste chtěli, není problém, Elon zajistí snad všechno.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Čechtoch.
1: Historie, ta je někdy tak zajímavá, že můžeme jenom převracet oči. No a co se používalo kdysi? A možná někteří si to ještě pamatují. Tentokrát se mrkneme 76 let zpátky na ovladače. Tak buďte s námi s Fresh Radiem, bude to zajímavé.
0: Čechtoch.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Tech Talk.
1: Dneska máme doma ovladač na televizi, ovladač na mobilu, hlasové povelení, kdy už ani nevíme, čím vlastně přepínáme, frešáci. No a před 76 lety to v podstatě začínalo trošku divočejším způsobem. Takové větší zrůšo. První televizní ovladače byly z dnešního pohledu skoro šílené. Jo? Jeden byl připojený kabelem, no a v televizi spouštěl motorek, který mechanicky přelaďoval kanály. Další fungoval třeba jako malá baterka, to znamená člověk posvítil do rohu televize tou danou baterku jako ovladač a ta podle toho, jak to vypadalo, tak změnila hlasitost nebo program. No a pak přišel ovladač, ten mi přijde nejvíce šílený, který neměl baterku ani žárovku, uvnitř měl malé hliníkové válečky, do kterých tlačítko v podstatě třísklo, no a tím vznikl ultrazvukový tón, no a televize ho pomocí toho ultrazvukového pásma v podstatě zachytila, no a poznala, co má udělat. No a jak šel čas dále, no tak doteď máme ovladače takové, jaké máme, no a ty asi už teďka ničím jen tak nenahradíme, protože všechno už je snad vymyšlené, ale Bůh ví, co se stane, třeba, já nevím, imaginární ovladač, uvidíme.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Mami, mami, mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Tech Talk.
1: Tým se je znáte asi všichni, kdo někdy zažil online poradu, online výuku, tak to asi znáte. No a možná taky znáte ten pocit, kdy otevřete schůzku, no a noťas, co má ventilátory, tak začne znít, jako by se chystal odstartovat z letiště. No a to asi nechcete, že jo? Fresh Radio je s vámi, no a vývojáři teďka do aplikace přidávají úsporný režim. Má pomoct hlavně pomalejším počítačům, aby aplikace tolik nezatěžovala systém, no a na těch slabších strojích se má dokonce zapínat automaticky. Jenže samozřejmě všechno má háček, zatím to nejde o nějakou velkou dietu, dalo by se říci. Apka v úsporném režimu třeba upraví kvalitu odchozího videa, no a po spuštění hnedka nenačtou veškeré konverzace. Takže ano, něco to ušetřit se může, no ale co se týká zázraku, ten bych úplně jako nečekal, jenom abyste věděli.
0: Tech Talk.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Cestujete vlakem, nezvládáte neustále výpadky signálu, no tak tomu bude brzy konec. Konečně. No a na Freshi si za tom povíme samozřejmě více informací.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte polary.cz.

0: Tech Talk.
1: Znáte to z vlaku, jedete, něco si přečtete v mobilu, telefonujete nebo se snažíte poslat zprávu a pak nic. Žádný signál nebo dokonce přijde tunel, signál zmizí a člověk jenom čeká a nervuje se. No a tohle se má samozřejmě postupně změnit. Čeští operátoři spolu se Správou železnic začali pokrývat vybrané železniční koridory mobilním signálem 5G. No a první úseky z Prahy směrem na Ostravu a Brno už mají být hodně brzy hotové. Nevím teda, jestli už je to pravda, zda už to funguje nebo ne, já vlakem pojedu až za 2 nebo 3 týdny, ale když jsem tuto zprávu četl, tak prostě frešáci, musel jsem to říct. Takže tam se budou krásně psát, určitě už to vidím, jo, diplomky, bakalářky nebo další práce, směrnice do práce, no a prý to mají rozšířit na další vytížené koridory, takže konečně 21. století přichází, přepisujme učebnice.
0: Tech Talk s Honzou Foltýrem.

0: Tech Talk.
1: Tak se pak jsme se na Fresh Radio dneska dozvěděli. V TechToku jsme řešili vlakový koridor Praha-Ostrava. Má prý brzy pokrýt kompletně mobilním signálem i s internetem i dokonce tunely, což je super. A taky jsme se podívali dneska na historii ovladačů, nebo jsme se taky mrkli rychlo kurzem do vesmíru, kde jsou zvláštní růžové chemické sloučeniny. Zkrátka, prostě jsme se nenudili.
0: TechTok.

0: Fresh Radio. TikTok. TikTok.
1: Tak jo, frešáci, TikTok je u konce, pijte vodu, chraňte se, 40 snad venku u nás nebude na severní Moravě, ale pokud ano, tak se hodně chraňte, příští týden se schladíme, prý ty vyhlídky jsou hodně deštivé už, takže se mějte perfektně, on zase loučí, laďte freš, no a za týden dopoledne o víkendu, ahoj.
0: TikTok s Honzou Foltýnem.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Yeah.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Fresh!

0: Best of Fresh.
1: Tohle to nebyl nikdo jiný než Sigma společně s Elou Henderson a nám se to podařilo. My jsme se dovolali hlavnímu šéfovi, který má na starosti a na svědomí celé Beats for Love, Kamil Rudolf. Hezké odpoledne přejeme do éteru.
2: Taky přeju hezké odpoledne.
3: Další novinky, o kterých by naši posluchači měli vědět oproti minulému ročníku.
2: Samozřejmě je to Love ID. Je to program, ten je nejšílenější jako historii, ten je opravdu, letos se to opravdu povedlo, třeba to, letos nastal program asi o 25 milionů víc než loni, takže je opravdu úžasný. Budeme dále rozvíjet Beats for Love Universe, budou se moci těšit zase nové performery, nové zážitky, nové audiovizuální show, budeme, myslím si, že Adele taky dostane jako pěkné změny, budeme mít úplně novou Love Stage, jako každý rok, jo, to si vždycky necháváme jako překvapení, bude tam spousta doprovodného programu show sportovní, taky nechceme prozrazovat ještě, co to bude, jo, zatím se nám to daří utajit, takže chceme, aby byli naši návštěvníci překvapení od začátku až do konce, překvapování, a samozřejmě máme i v rámci Beats for Love Special, bude na festivalu spoustu unikátních zážitků, které jinde na světě ani nezažijete. Bude u nás festivalová premiéra KTB a Miss Dynamite, dvou zpěvaček taneční hudby, drum bassových, které poprvé v historii spolu vystoupí na jednom pódiu, takže světová premiéra, budeme mít spoustu věcí, jako jediný nebo jediný z mála, třeba Andromedic, drum bassový DJ, tady předvede spoj jako premiérově svoji speciální audiovizuální show, která bude mít u nás premiéru a za celý rok bude jenom u nás a na Tomorrowlandu. A spousta dalších. Budeme mít českou premiéru For The Kind, což je nové uskupení hardstylové a Deep Dish přivezou speciální technoset a bude to spousta novinek, spousta překvapení. A my už se strašně těšíme.
3: No já už se taky strašně těším. Já už tam úplně jsem myslí na tom festivalu. Kamil, my vám moc krát děkujeme za ten váš čas, protože víme, že je velmi vzácný. A děkujeme za to všechno, co vlastně děláte pro Beats for Love.
2: Super.
1: Naschledanou. Best of Fresh.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Welcome to Saint-Tropez. Menu Lumiera Moškovského.
1: Welcome to Saint-Tropez. Kdo by neznal tento velmi slavný refrén? Skladba vzniká během cesty na jachtě a je to podsta všem letním klubům.

0: Best of Fresh.
1: Na Open Music a hlavní pořadatel David Moravec. Pojďme teďka na nějaké jako novinky, s čím mají počítat.
2: Letos připravujeme několik velkých mimořádných projektů. Ten největší bude vystoupení Janka Ledeckého s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Mm-hmm. Tohleto vystoupení společně s dalším mimořádným projektem Balkánským betlem, který bude v pátek, a propojíme
1: Ale Goran je taky super.
2: No,
1: velmi ráda.
2: Tak vrátím se k tomu Ledeckému, tak vlastně součástí toho koncertu bude vystoupení artistů a ti artisté budou lítat.
1: Artistů?
2: Ano,
1: wow, to zní skvěle. A budete taky součástí?
2: Ne, já nejsem artista.
1: To nevadí, ale tak teďka je Eva lítala, že jo, v Edenu, tak proč to nepropojit?
2: Ano, a možná poletí i na ekran.
1: Tak jo, to je super. Co dál?
2: Pak ten Balkánský betel, mimořádný projekt je i Pokáč dětem. Mm-hmm. Pokáč vyprodal tu arénu a my budeme jediný festival letos v létě, kde ten dětský program zopakuje. Takže na to se můžou těšit naši nejmenší návštěvníci. No a pak tam budeme mít jako velkou spoustu oslav. Michal Prokop slaví 80. narozeniny se svým speciálním koncertem. Činasky přijedou se svými hosty na oslavu loňského jubilea 30 let. Kamil Střihavka slaví, Vltava slaví, takže spousta velkých oslav.
3: Tak jako, to bude jedna velká oslava.
1: Mě teď jako napadá otázka, zdali budete mít jeden velký dort, anebo pro každého zvlášť, a co v tom horku s těma dortama, teda v tom případě, když takhle slavíte?
2: Tak to třeba vyměníme za řízky, no.
1: A to já myslím, že Marek teďka přikivuje a olizuje se, protože on řízky má velmi rád. To je dobrý nápad.
2: Tak a ještě bych teda řekl jednu věc, která je jako taky novinka, a to jsou naše instalace. Jedna přijede z Francie, ale ta hlavní, ta konečně se nám podaří rozsvítit i vodní hladinu.
1: Podařilo
2: se to vyjednat, a když si představíte, že z vody vytvoříme strysek a tryskající vody vytvoříme televizní obrazovku nebo plátnu, na kterou budeme promítat projekci o velikosti nějakých 15x10 metrů, tak si myslím, že na to se taky můžeme těšit.
1: To zní úplně jako luxusně. Best of Fresh!
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
8: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte pulari.cz.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Alešův Old School. Alešův Old School.
5: Dnes si dáme italský taneční projekt Corona. Jehož tváří je zpěvačka a modelka Olga Maria de Souza. Největší hity nasázeli mezi lety 93 a 96. Baby, baby, try me out. I don't wanna be a star. Ale vše to odstartovalo v 93. Rytmus této noci. This is the rhythm of night.
4: Alešův Old School.

0: Alešův Old School
1: na Fresh Radio.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: your motherfucking clothes off.
1: Best of Fresh.
2: Už zase třeba dva dny mohlo sněžit, víš?
3: Ježiš,
2: a pak by se ta teplota, pak by se ta teplota zase mohla vrátit zpátky kolem těch 25, jo? To, co už je jako přes 30, je moc i na mě.
3: No dobře, tak jak jsi to teda strávil ty?
2: No já jsem svatboval.
3: No tak to je úžasné, to jste jako měli nádherné počasí v tom případě. Ale.
2: Počasí bylo úplně famózní, vedle toho hotelu byl borec a ten tam těsně před obřadem seno obracel, tak tam bylo tolik prachu, že jsem říkal, že si ho zabiju.
3: Tak a dort vydržel?
2: Dort byl v ledničce.
3: Jo.
2: A bylo to naštěstí na takovém místě, kde opravdu jako fungovala klima a naštěstí lidi byli docela inteligentní i v tom, že zavírali dveře, takže se v té místnosti dalo vydržet.
3: No tak ty jsi to tak jako ze začátku, když jsme se tady potkali, popisoval naprosto katastroficky a to zní ideálně.
2: No tak dvě trika, dvě košile to odnesli, ale no. Best of Fresh.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
8: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Čekuj Fresh Radio CZ.
6: Fresh Radio.
7: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: My jsme se dovolali hlavnímu šéfovi, který má na starosti a na svědomí celé Beats for Love, Kamil Rudolf. Hezké odpoledne přejeme do éteru.
2: Taky přeju hezké odpoledne.
3: My jsme velmi šťastní, že se nám to nakonec povedlo, protože máme spoustu otázek. A hnedka ta první na úvod, Kamile, je, co je to Love ID? Já to nevím.
2: To je škoda, takže to musím teda vyčinit našemu marketingu, protože to ještě nevíte. Je to nový vstup vlastně do světa Beats for Love. Letos máme nový ticketingový systém, protože v minulosti jsme měli, nebo vůbec se mi nelíbila ta hysterie, která panuje kolem prodeje falešných lístků, falšování, přenášení pásek a tak dále a tak dále. To znamená, máme nový systém, kdy si každý návštěvník založí Love ID, pak si může koupit vstupenku nebo výstupenek, tu vstupenku může libovolně přeposlat, může s ní jako dělat, co chce, ale když ji třeba někomu přepošle, tak jemu v jeho prostředí, v jeho jako přihlašovacím jméně už zmizí. To znamená, jako, že nebude docházet k tomu, k čemu třeba, myslím si, že rekord v loňském roce byla 102krát na černo přeprodaná jedna vstupenka, takže 101 lidí se nedostalo a jeden člověk se dostal. Takže to začalo nabírat jako docela špatných rozměrů, ta hysterie kolem těch vstupenek. To znamená, každý si prostě koupí vstupenku, musí ji přeposlat, pak od nějaké doby, tuším, že to bude pátek 26., kdy začíná páskování v Karolině, tak si už může zobrazit QR kód a poté, co už si zobrazí a vygeneruje svůj QR kód sám dobrovolně, tak už ta vstupenka přeposlat ani přeprodat nejde, už je vázaná přímo k jeho Love ID. No a pak přijde s tady tímhle QR kódem prostě normálně na vstup, dostane pásek na ruku, my ho vyfotíme, vlastně ty údaje jsou propojeny s tou páskou, aby se ty pásky nemohly přenášet a podobně, a pak už chodí jenom na festival tam a zpátky, jak chce, ale vždycky musí mít jako na ruce tu pásku, kde jsou ty jeho údaje o tom obličeji, vlastně ty biometrické údaje. Je to něco, co lidé znají třeba ze sjezdovek, jo, tenhle systém běžně tady funguje u nás na sjezdovkách.
3: Já bych jenom, Kamile, se zastala vašeho marketingového týmu, protože já jsem jenom pankáč a ještě jsem si to nenačetla. Ale já myslím, že naši posluchači o tom mají velký přehled.
1: Já si myslím, že základem Love ID je vlastně e-mailová adresa, je to tak?
2: Přesně tak.
0: Best of Fresh. I'm a fireball.

0: náma.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v České.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Stegosaura!
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: Co se mu stalo?
8: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
9: Tohle jsem fakt nečekal.
10: Kontaktujte pulari.cz.
11: Letní rande, stylově.
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Fultýnem.
14: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Millennium Lumíra Moškovského.
1: Američan Armand Van Helden v roce 2004 ukazuje svůj cit pro skvělý funky house. Single My My My postavil na vokálním samplu 80-kové pecky Garyho Wrighta. A track se stal obrovským klubovým hitem. Je to skladba, která se dostala na vrcholy žebříčku celého tanečního světa. Tak jdeme na to, My My My.
0: Millennium Lumíra Moškovského.

0: Miláčik žien Keanu Reeves by mohol mať každú ženu, na ktorú si ukáže. Jeho srdce však získala umelkyňa Alexandra, ktorá svojim vzhľadom ani zďaleka nevyhovuje plastikovému Hollywoodu. Jasnačka, zdravím v škandále, pretože škandál iba škandálne veci, čo poviete? Vzťah medzi špičkovým hercom a jeho priateľkou Alexandrou Grant je veľmi vážny. Dvojica je spolu vraj 8 rokov a ak by ste čakali krásu, ktorá často navštevuje plastických chirurgov, ste na omyle. Táto baba je proste úplne iná. Keanu Reeves patrí k fešákom Hollywoodu, ktorý bol rokmi známy tým, že žije sám. Po tragickom vzťahu a dlhých rokoch samoty však konečne našiel svoju polovičku a inak ako s láskou sa o ňom nevyjadruje ani Alexandra. Povedala by som, že kľúčom k tomu je vzájomný rešpekt. Toto povedala sympatická umelkyňa. No, keď sa tak zamyslím, že herec mal predtým vzťah s Oscarovou herečkou Charlize Theron, no, je to veľký rozdiel. Alexandra je vizuálna umelkyňa s vlastnou kariérou, ilustrátorka, autorka umenia a knižná vydavateľka. Same dobré veci. V lete 2025 sa v médiách rozšírila správa, že Keanu Reeves a Alexandra sa tani zosobášili. Tak, je pravda ale, že práve táto správa ešte zatiaľ nebola potvrdená. Ale za mňa, maximálne do pohody.
1: Skandál s Marikou.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dnes je s námi ve studiu člověk, u kterého nestačí říct jenom vědec. Michal Pohludka je biochemik, manažer, investor a zakladatel několika firem. Propojuje svět laboratoří, medicíny, biznisu a moderních technologií.
2: Stál u projektu, jako je GeneSpector nebo Makromo, ale dnes nás bude zajímat něco jiného. Co je blízké skoro každému z nás? Doplňky stravy, energie, prevence, zdravé stárnutí a projekt Elixir 30,5. Michale, vítejte na Freši.
3: Pěkný den.
1: Michale, vy jste vědec, biochemik, podnikatel, člověk od diagnostiky a genetiky. Kdyby to bylo špatně, tak nás opravte samozřejmě. Když se vás někdo zeptá úplně jednoduše, co Michale děláte, tak jak odpovídáte?
3: Dlouho jsem to ladil, protože to vůbec není jednoduché, ale ta otázka nebo ta odpověď je, snažíme se myšlenky, které mohou mít velký společenský dosah v rámci medicíny, dostat k lidem.
2: Takhle jednoduché to je.
3: Vypadá to takhle jednoduše a je to takhle jednoduché, akorát to trvá řadu let.
2: No, vy používáte pojem, jako je Science Studio, to zní skoro jako filmové studio, ale místo filmu tam vznikají vědecké firmy. Co si pod tím normální člověk má představit?
3: Měl bych si představit, já to zkusím připodobnit, když jdete na krev a chcete zjistit třeba, jestli máte vyšší cholesterol, tak se snažíme najít nějaké podobné molekuly, které mohou říct, jak na tom jste. A dnešní doba už je jiná, už to není jenom o té krvi, je to i o hodinkách, o jiných devicech a těch informací je velké množství, tak chceme je využít tak, abychom lidem řekli, jak zdravěji žít a jak žít aktivněji déle.
1: No, pojďme rovnou k věci, která bude zajímat hodně lidí, i nás dva tady ve studiu, protože jsme oba dva sportovci, zajímáme se o technologie, o tady ty věci, které teď budeme řešit. Protože jak se vědec vašeho typu dostane k tomu, že začne řešit doplňky stravy? Byl zatím i osobní příběh, třeba že jste sám něco užíval, měl toho moc a řekl jste si, tak tohle by šlo udělat jednodušeji a chytřeji?
3: Vždy je zatím nějaký osobní příběh, tady to není výjimkou. Nic jsem do té doby nebral, už mi je přes 40 a řekl jsem si, že chci podpořit mé zdraví, protože každý den je hektický pro mě a každý den je jiný. A když jsem si řekl, jaké doplňky stravy, tak jsem šel samozřejmě jako každý jiný člověk na nějaký e-shop a aby to dávalo smysl, tak tím, že mám to vzdělání, tak jsem nad tím přemýšlel, tak bych musel jíst 30 tabletek plus a to je něco, co nejsem schopný dát do rutiny. Proto to vlastně primární motivací bylo vyřešit problém, který mám já. Také sportuji, ale zároveň i žiji a někdy zdravě, někdy míň. Tak jsem chtěl podpořit veškeré ty mechanismy a veškeré orgány, které mohu doplňkama stravy.
2: No pozor, a trefil se to velmi dobře, protože i nám je přes 40 a máme úplně stejnou otázku. Dneska je na trhu nepřeberné množství různých doplňků stravy. Ráno vitamin D, potom hořčík, C-čko, omega, kolagen nebo něco na energii. Někdy něco na spánek. Člověk má často doma půl lékárny. Byl tohle jeden z důvodů, proč vznikl Elixir 30,5?
3: Byl to jeden z těch hlavních důvodů, protože to, co nejsem schopný dát do té rutiny, do mého života, takže se na to těším a mám to rád a je to hrozně jednoduchý, tak to nemůže vydržet věčně. Jo? Ani ne třeba měsíc, dva a pak vznikají přesně ty plné skřínky, jak v koupelně, tak kdekoliv jinde. A to jsem do této vody nechtěl vůbec vstoupit. Takže Elixir 30,5 vznikl proto, abych byl schopný každý den velmi jednoduše si dát nějaký rutinní krok, tak aby mi to podpořilo mé zdraví.
1: No, když jste se na běžné doplňky stravy podíval jako biochemik, co vám na trhu nejvíce vadilo? Že lidé nevědí, co berou, že toho berou moc, nebo že se neřeší správné kombinace a to načasování?
3: Vlastně všechno tady toto. Je to jako obrovský mix problémů, který na tom trhu je. Zaprvé jsou to formy, kvalita, načasování, jestli ty látky spolu bojují, anebo naopak, jestli se mají rády. A pokud se mají rády, tak v jakém poměru. A jestli to brát před jídle, po jídle. A toto je tak jako těžká písenka pro lajka i pro mě, jako člověka, který má malinko větší vzdělání v tom se vyznat, tak to bylo tou jednou z těch hlavních motivací, proč ten Elixir vznikl.
2: No, ono je asi fér říct, že Elixir není myšlený jako nějaká zázračná pilulka, ale spíš jako systém. V čem je ten hlavní rozdíl?
3: Ten hlavní rozdíl je, že tam je téměř 80 látek, ale snaží se podpořit různé aspekty toho zdraví. Nutné říct, že vycházíme z toho, že lidé by měli jíst. Jíst relativně zdravě, ale relativně barevně a komplexně. A tento systém je pouze doplněk toho, co může chybět. A je jiný prostě v tom, že je postavený nějakým precision systému, to znamená precision timing a synergy. To znamená, je to přesné dávky, přesný čas a tak, aby ty látky spolu se měly rády a nebojovaly proti sobě.
2: Já jsem si říkal, že tam 30,5 látek. Vy říkáte 80.
3: 30,5 je ten rodokmen a ten otisk vědy, protože to je hodnota energie, která se uvolní při hydrolýze ATP.
1: Teď jsme
2: trošku chytřejší.
1: Trošku vzdělali. Na Freši je dnes s námi Michal Pohludka, biochemik, vědec a zakladatel projektů, které propojují vědu s běžným životem.
2: No, za chvíli se dostaneme k tomu, proč nestačí vědět jenom, co užívat, ale také kdy, kolik a v jaké kombinaci. A právě na tom stojí Elixir 30,5. Posloucháte Sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Pokračujeme v pořadu Sejdeme se na Freši. Naším hostem je Michal Pohludka, biochemik, vědec, investor a člověk, který se snaží dostat špičkovou vědu z laboratoří do praxe.
2: No a dneska mluvíme o diagnostice, prevenci a také o projektu Elixir 30,5, který chce přinést vědecký přístup do oblasti doplňků stravy.
1: Michale, vy jste stál u projektu GeneSpector, který se zaměřil na rychlou diagnostiku virových onemocnění. Co vás tahle etapa naučila o tom, jak důležité je mít v medicíně přesná data?
3: No, jakékoliv lékařské rozhodnutí je postaveno hlavně na diagnostice až 70%. A pokud tu diagnostiku nemáte přesnou, anebo máte ji trošku nepřesnou, tak i ta léčba samotná je nesprávná. A pokud tu léčbu začínáme už z toho, že je prostě postavena na špatných datech, tak nemůže fungovat a dotýká se každého z nás. Takže to je ten důvod, proč ta přesnost je klíčová.
2: Mě by zajímalo, GeneSpector ukázal, že věda nemusí zůstat jenom v laboratoři. Dá se z ní udělat služba nebo produkt, který lidé opravdu používají. No a přenesl jste stejnou logiku i do Elixíru?
3: Pokud nebude fungovat lidem, tak ten projekt nemá cenu ani začínat. Takže určitě ano, je to hlavní otisk toho, jak chceme fungovat. Přenést tu vědu k lidem, aby pomáhala.
1: Když se řekne diagnostika, tak člověk si představí nějaký test, výsledek nebo čísla. U doplňku stravy se často jedná spíš pocitově. Tak třeba, já nevím, něco si koupím, protože mi to může pomoct. A budu si to říkat. Je právě tohle podle vás ten problém?
3: Já si myslím, že mnozí lidé mají přehnaná očekávání a my vlastně ty symptomy ani nemusíme cítit ani vidět. Jo? Pokud nám jakákoliv látka chybí výrazně, tak u některých látek opravdu ty symptomy mohou nastat. Jsme unavený, už se spí, ale jsou látky, které prostě jako nepocítíme symptomaticky. Na druhou stranu má nějaký dlouhodobý efekt, když tu látku nemáme a to tělo strádá. Takže pokud plánujeme tady žít déle, tak má smysl uvažovat i o těch látkách, které ty symptomy nevyvolávají.
2: A Michale, dá se říct, že Elixir vznikl z podobné úvahy jako dobrá diagnostika, tedy méně náhodnosti, více systému a více přesnosti?
3: Co funguje a bude fungovat vždy a je to podle mě v jakémkoliv odvětví, je systém a logika zatím. A nějaká míra uvažovat dlouhodobě, protože zvlášť u doplňků stravy ten efekt nevidíme během druhého dne, třetího dne. Na druhou stranu, pokud jsme schopni podpořit to zdraví nějakým systémem doplňků stravy, tak to oceníme v rámci celého dne, ale i noci, protože pokud si dobře spíme a ten spánek je

0: je kvalitní, tak není efekt v té noci, ale ten druhý den, kdy se cítíme dobře. A vlastně je to propojené, ta biologie je propojená a přes den to tělo vyžaduje obrovské množství energie a v noci naopak regeneruje a to je potřeba respektovat.
1: Přiznám se, že taky mám doma doplňky stravy a užívám je. Magnézium, vitamin D3, K2, asi takové ty základní. Ale teď jsem nedávno nad tím seděl a takzvaně fáral a říkal jsem si, no jo, ale co když se buď podporují, nebo se navzájem ruší. Jestli je beru ve správný čas, nebo mám je brát večer, tak jak velká věda je právě to správné načasování a kombinování těch látek?
0: No to je to klíčové, co tady je a proto ten systém musí mít tu logiku zatím, musí mít tu znalost zatím, jo? Protože máme látky, typicky jsou to jonty, třeba železo, vápník, hořčík, které nějakým způsobem bojují o ta vazebná místa, o to, jak se vstřebávají. A pokud dáte třeba hořčík dohromady s vápníkem, tak tělo preferuje vápník. A ten hořčík prostě vyčuráte, anebo to půjde tou druhou cestou. Každopádně ho neužije v tom těle. A pokud ten systém nejsme schopni postavit, tak mnoho doplňků stravy nebereme tak, jak je máme brát a tak, aby to tělo využilo ve správný čas pro tu správnou věc.
2: Je pravda, že jste otcem myšlenky systému nebo principu PRETISY, Precision Timing Synergy?
0: Je to tak.
2: Co to znamená?
0: Právě dáváme si pozor na to, aby ty látky spolu fungovaly a podporovaly se. Tím pádem některé látky nemusíte dávat tak jako velké koncentraci, ale můžete mít synergický efekt napříč. Další látky, ku příkladu strukturální, jako kolageny, když pijete kolageny, tak je to naprosto v pořádku, může vám to pomoct, ale pokud tam nemáte síru, křemík a aminokyselinu lysin, tak ta tvorba je mnohem méně efektivní, takže potřebujete poskládat ty látky i včetně těch minoritních, aby ten systém mohl fungovat. A timing tam je důležitý.
1: Ano.
0: To brát tu správnou čas. Dobu.
1: A u kolaganu musí být i C-čko? Je to pravda?
0: Je to tak, ale zároveň C-čko je klíčové, ale zároveň, aby to C-čko se vám dobře střebávalo, tak potřebujete mít i bioflavonoidy. Takže je to v rámci toho systému extrémně důležité, aby
2: je to věda. Je to věda.
0: Věda stojí zatím.
2: Je to věda. Dnes je na Freši Michal Pohlutka, mluvíme o tom, jak se vědecký způsob přemýšlení dá přinést i do běžných věcí, třeba do toho, co si každý den dáváme do těla.
1: Za chvíli se podíváme na DNA, umělou inteligenci a na otázku, jestli může být péče o zdraví v budoucnu mnohem osobnější než dnes.
3: Sejdeme se na Freši.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí.
2: Jde k nám.
0: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Posloucháte Sejdeme se na Freši, hostem je Michal Pohludka, biochemik, vědec a zakladatel projektů, které se pohybují na hranici medicíny, technologií a taky každodenního života.
2: A v tomhle bloku se dostáváme k projektu Makromo, který pracuje s DNA, strojovým učením a umělou inteligencí. A i tady je důležitá stejná myšlenka. Čím víc o sobě víme, tím lépe se o sebe můžeme starat.
1: Michale, když se řekne posluchači analýza DNA, může to znít trochu jako sci-fi. Co všechno dnes člověk může ze své DNA zjistit rozumně a užitečně?
3: Pokud se bavíme o běžného člověka, tak DNA může pomoct na několika úrovních. První je diagnostický, to znamená, jdete k lékaři a ten vám řekne nějakou diagnózu a třeba nějaké mutace a predispozice k něčemu, co s velkou mírou nebo nějakou mírou pravděpodobnosti můžete v budoucnu mít. Je to něco, co dědíme od rodičů. A pak je taková, my tomu říkáme wellness DNA analýza. A vlastně je to principem velmi podobné. Už máme velké množství dat o tom, abychom byli schopni lidem říct, kde je ta naše chylová pata, kde s nějakou mírou pravděpodobností může nastat to, že nějaká nemoc se v nějakém věku rozvine. A pokud to víme, tak můžeme konat a řešit prevenci jak na úrovni životního stylu, tak třeba i s lékařem. A pokud to víme, tak jsme schopni mít tu míru rizika pod kontrolou. Takže už to není přístup, který je z Marzu. Je to přístup, který už je relativně zažitý jak v západní Evropě, v Americe, tak už i v Čechách.
2: No, já jsem v tom úvodu třetího bloku zmínil projekt Makromo a tam se totiž využívá umělá inteligence. Jak se to máme představit? Jak se může umělá inteligence využívat ve vědě a ve zdravotnictví?
3: Je to čím dál větší trend. Doteď tím největším problémem bylo to velké množství dat, který máme analyzovat. A analyzovat tak, aby nám to vlastně pomohlo, jak vědcům, tak samozřejmě potom v nějakým momentu lidem. A pokud máme každý den tisíce krví a tisíce pacientů a tisíce dat k dispozici, tak jsme schopni z toho něco vyčíst. Ale ten objem je tak obrovský a ta variabilita těch dat je tak obrovská, že vyčíst něco konkrétního není vůbec jednoduché. A v tom vám právě pomáhá umělá inteligence a strojové učení. Číst data, které jsou velký, a vyvodit relativně jednoduchý závěry. A pokud toto umíme udělat, tak potom jsme schopni už přímo těm lidem říct nějaké konkrétní závěry. A zaplať pánbu i ty kroky, které mohou pomoct v tom životním stylu.
1: Takže asi ta otázka je teď na snadě, už snad jsem na ní dostal i odpověď, nebo jsem to tak pochopil, že budoucnost medicíny je v tom, že už nebudeme všichni dostávat stejná doporučení, ale mnohem víc podle toho, kdo jsme?
3: Je to směr, kam směřujeme. Personalizace je něco, co v medicíně bude mít a má obrovský trend. Já si troufám tvrdit, že když tady budeme za 10 let, tak největším oborem v medicíně bude preventivní medicína. A ta bude postavená čistě na personalizaci. To znamená, pro mě 10 kilometrů běhnou je něco jiného než pro vás. A proto mé tělo stejně tak to bude něco jiného než pro vás. A stejně tak je to i v oblasti té medicíny, respektive nemocí a respektive třeba nějakých predispozic nebo náchylnosti k nemocem. Každé tělo se chová trochu jinak, byť jsme postaveni na stejném základu, ale vlivem genetiky a to, kde žijeme a s kým žijeme a jak to prožíváme, jak se o to tělo staráme, to získává velkou míru variability a na to jsme schopni už v dnešní době reagovat.
2: A není ta personalizace zdravotní vědy taková malá revoluce, protože už se nebudeme muset spolehat na to, co říká nějaký influencer na sociálních sítích, ale systém nám navrhne to, co je nejlepší pro mě samotného.
3: Je to obrovská revoluce a buďme rádi, že přichází, protože můžeme tu míru odpovědnosti vzít do vlastních rukou. Už nebudeme tady čekat, co udělá pan lékař a buďme rádi, že tady jsou lékaři, protože v urgentních situacích to bude přesně to místo, kde chceme být u lékaře. Na druhou stranu ta prevence a ta předprevence, ta doba mezi těma kontrolníma bodama s lékařem už bude čistě na nás. Jak my se budeme starat, tak oddálíme ty nemoci.
1: Takže elixir 30,5 zatím tedy není genetický test, ale vychází z podobné filozofie, jestli tomu dobře rozumím, méně náhody, více systému. Je to tak?
3: Je to tak, na druhou stranu není to úplně personalizované, naopak, protože v rámci doplňků stravy a těch mikronutrientů je ten poločas rozpadu relativně krátký, jo, tím pádem, a každý den je jiný, takže ta personalizace je relativně složitá a proto ten systém vychází z toho, že podporujeme tělo plošně.
1: Zajímavé povídání bude pokračovat na Freši i za chvíli. Dnes je s námi Michal Pohludka. Bavíme se o tom, jak věda, data a technologie mohou pomoci nám, lidem, lépe rozumět vlastnímu zdraví.
2: No a pozor, v posledním bloku půjdeme úplně prakticky a do hloubky. Jak se vyznat v doplňcích stravy, co znamená dlouhověkost a proč elixír 30,5 nechce být další lahvičkou do poličky, ale jednodušším systémem pro každodenní používání. Posloucháte, sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Jsme zpátky v pořadu Sejdeme se na Freši. Dnes je s námi Michal Pohlutka, biochemik, vědec a zakladatel projektu GeneSpector, Makromo a Elixir 30.5.
2: No a u Elixíru zůstaneme i v tom posledním bloku a konečně se k němu dostáváme naplno, tedy k produktu, který vznikl z jednoduché, ale silné myšlenky. Člověk nechce mít doma 20 různých doplňků a přemýšlet, co s čím, kdy a proč. Chce něco, co dává smysl, je praktické a stojí to na vědě.
1: Takže ještě jednou se k tomu, Michale, dostaneme. Cituji, to jste si asi řekl kdysi. Já už nechci řešit 10 krabiček a 15 tablet denně. Chci to udělat jednodušší, ale funkční. Konec citátu. Takhle to nějak začalo?
3: Přesně tak jsem si to řekl.
1: Já jsem to věděl, byl jsem u vás tu chvíli. No, ono to sice je hezké, já si to taky tak říkám doma, když vidím tu plnou skříňku těch doplňků stravy, které už některé jsou prošlé a říkám si, já nevím, jak to mám užívat. Takže beru jenom magnézium a ten základ, C-čko a možná B-čko. No ale vy jste to teda vzal takzvaně přes Pythagorovu větu. Takže jako co to je ten Elixír?
3: Elixír je komplexní systém suplementace nové generace. A je to postaveno tak, aby lidé si ho mohli dát do rutiny. To znamená, bylo to jednoduché. Tím pádem zhruba 80 látek je rozděleno do dvou částí. První je ranní drink a druhý je večerní. A tím je to vlastně jednoduché. Pouze si vypijete ten drink a ty látky vám pomůžou v tom raním nastartovat ten den a mít vlastně plnou energii a vitality přes celý den. Má to základní vitamíny, nutrienty a kde jsme mohli, tak jsme využili extrakty na místo těch chemických látek. Naopak ten večerní respektuje biologii těla, protože přes noc bychom měli regenerovat a dát tělu odpočinout a vlastně dobře se vyspat, abychom měli tu energii zase druhý den. A proto v tom večerním jsou více strukturální látky, to znamená kolageny 1, 2, 3 látky, které to podporují, pak látky na imunitu, tak aby to bylo v nějakém systému a dohromady jich téměř 40. Je tam jedna hezká molekula, jmenuje se spermidín a to je molekula, která aktivuje autofágie a čistící režim a vlastně navozuje stav jakoby hladovění a do jisté míry omlazuje ten organismus. Je taková jedna z longevity molekul.
2: Jestli jsem to správně pochopil, tak užívání suplementů není nic špatného, ale špatné na tom je, kdy se ty suplementy v denní dobu používají. To znamená, když si dám ráno něco na imunitu, večer hořčík a k tomu kolagen, omegu, vitamin D, tak to nutně nemusí znamenat, že je to správný postup.
3: Naprosto souhlasím a pak je tam ještě jeden prvek a to je, v jaké formě opravdu ty látky používáme. Jsou látky, které se velmi dobře střebávají a naopak jsou látky, které se střebávají jako minimálně. A o toho se samozřejmě odráží ta cena a pokud sáhnete po těch levnějších, tak se může stát, že to vámi proteče a ten efekt máte velmi, velmi malý.
1: Když se podíváme na trh s potravinovými doplňky, tak já mám pocit, že dneska těch firm je opravdu velká spousta. Řeší se i ta čistota toho doplňku jako takového, jestli ten kolagen je ten čistý kolagen, jestli to Dčko je to Dčko, které má být. To se taky řešilo u Elixíru?
3: No, je to klíčový bod, je ta čistota, ta správná forma a zároveň i v jaké formě to do toho produktu, respektive následně do toho těla dáte. Jo? Můžete jít chemickou formou anebo extraktem. A u extraktu můžete jít čistě extraktem anebo tím, který je analyticky stanovený, takže víte přesně koncentraci té účinné látky, kvůli tam je a potom můžete vidět ten efekt. A my jsme, když to šlo, sáhli po té poslední variantě, do té přírodní formy, ale tak, abychom analyticky viděli, kolik tam toho je. A samozřejmě toto je ta nejvíc nákladná, ale podle mě ta nejvíc jako fair cesta, kterou můžeme jít.
2: Mimochodem, my se tady bavíme o tom výrobku tak jako jednoduše, ale jak dlouho trvá vyrobit, vůbec uvést na trh nějaký suplement?
3: Od té, no závisí, jak to berete vážně. Pokud chcete vyrobit něco, co už je na trhu a vezmete si C-čko s B6 dohromady, tak to můžete mít za 3-4 měsíce, to není jako těžký. Jo. Pokud stavíte systém typu Elixír, tak to je rok plus od toho myšlenky až vlastně po tu realizaci. A myslím si, že pracuje relativně rychle, mám kolegy, kteří jsou relativně rychlí a našel jsem partnera, se kterým to vyrábíme, který je velmi flexibilní, takže bych řekl, že to je relativně rychlá doba.
1: Dnes se hodně mluví o longevity, tedy o dlouhověkosti, jenže někdy to zní jako kdybychom tady chtěli být na věky. Co podle vás znamená zdravě stárnout?
3: Podle mě to znamená, longevity je pro mě consistency over perfection, to znamená každý den prostě dřít, něco malého pro sebe udělat. Nemusí být dokonalý, stačí prostě každý den aspoň malý krůček tak, abych byl spokojený, měl nějaký smysl života, měl lidi kolem sebe, které mám rád a do toho rozumně jedl, nestresoval se a spal.
2: No a my jsme malými krůčky došli až k závěru dnešního dílu, takže moje poslední praktická otázka je, jak poznám, že mi doplněk stravy opravdu pomáhá? Má se člověk řídit nějakým pocitem, krevními testy, energií, spánkem, nebo je to tak nějak kombinace všeho?
3: Je to kombinace všeho. Některých látek opravdu ten symptom nebo ten pocit můžete vidět a cítit. U některých nikoliv. Na druhou stranu i z těch krevních testů je možné některé parametry vidět, že se vám hýbou tím správným směrem anebo zůstávají v normě.
1: Zajímavé téma, které jsme nakousli, ale je to na dlouhou dobu ještě tady tohleto povídání. Zase někdy příště. Naším hostem byl dnes Michal Pohludka, biochemik, vědec, investor a zakladatel projektu GeneSpector, Makromo a Elixir 30,5.
2: Díky, že jste přijal pozvání do pořadu Sejdeme se na Freši.
3: Moc děkuji.
0: Sejdeme se na Freši. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
5: Kontaktujte polary.cz.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Venom a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: No, super.
12: Co no, super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
12: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
13: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
4: Fresh Radio.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Je to tady, takový krásný klavírek nám dneska dohrál. 17 hodin nějaké drobné, k tomu 15. červen roku 2026 a startuje hitparáda, která se jmenuje...
1: Ecstasy Music Chart a 15.6. tehdy a pondělí, pokud posloucháte právě premiéru.
0: Je to tak.
1: Jinak 21.6. bude repríza v neděli a to bude taky první letní den.
0: A my začínáme dneska obrovským přiznáním, jo, jako seš pro?
1: Jo, tak se přiznej, no, tak většinou chodím v neděli se přiznávat, ale můžu dneska i v pondělí.
0: No tak ty budeš i v neděli, že jo, když to bude při repríze, jo. My jsme totiž takhle přišli do studia a říkáme si, hele jo, svítí tady aktualizace, tak to zapnem, jo, a si to stihneme, jo, dáme tam nějaký track, zahrajou nám tady, co si dáme, Neil, dáme si Coldplay, tak jsme si je dali. A zatím to jako nevypadá, že by ten počítač byl tak jako s námi souznění, ale dobrá zpráva je, že právě teď se nám rozjel, jo, já tady takhle naklikám naše heslo.
1: No.
0: Heslo je tam.
1: Ty 6 hvězdiček, to je každý propálí.
0: Tak neblbni, jako nemůžeš to zase říct takhle rovnou, jo. A já můžu takhle jako s poklidem říci, že když zmáčknu, ne, ještě jednou to musím zmáčknout, čověče. Tak ještě jednou to zmáčknu, šup. A...
2: Ecstasy Music Chart.
0: A je to úspěšné, jsme tady, šup.
1: Jo, to jsem zvědavý. Jinak já jsem ti jako doporučoval, nedělej to teď, jako, nebude ti to stačit.
0: Kdy to mám dělat?
1: Jako
0: prostě,
1: operační jako, systém sice čas odhadl, ale nedal to přesně. Jako.
0: Nedal to úplně přesně a nám to nevadí, jelikož a protože jsme šikovní kluci. A můžeme s hrdostí říci, že na 20. pozici pro termín vydání 15. června roku 2026 jsou...
1: Diplo společně s Cameron
0: Whitcomb. Would you still love me? Jako, budeš mě stále milovat?
1: To nikdy nevíš, jako nechci slibovat dopředu.
0: Já řeknu počítači tady tomu našemu, že ho budu stále milovat, protože nás trošku podržel. Mimochodem můžete taky čeknout naše sociální sítě, kdy jsme si před 3 minutami z tohohle stavu dělali ještě legraci. Před 2 minutami už to nebylo tak vtipné. Před minutou se nám lehce svírali půlky a právě teď nás olil studený pot. Protože jsme se rozjeli tak, jak se máme rozjet. A je tady 20.
2: Míst.

0: tanečnímu světu, prostě je tam to country.
1: Ano, to tak
0: on
1: zní,
0: před,
1: no.
0: před takovými kolika, 7-8 lety s tím začal, onen zesnulý, že jo, Avicii. A teď se k tomu tak nějak všichni vracejí. Obrovský hudební boom zažívá Afrohouse. Že jo, Hugel třeba, jak jsme se minulý týden dozvěděli, že se správně čte, tak Hugel je aktuálně asi nejvirálnější vůbec track se všech parties na světě, ale za mě to je teda jako lepší než ten country house třeba, jo, takhle bych to nazval.
1: Afro určitě, jako za nás, nemůžeme říct, pozor, podle mě country je na celém světě velmi oblíbený, jako hudební styl.
0: Dechovka taky, já nehrajem to. Harry Styles, Aperture, která to je kapela, ty to vždycky víš, já to nevím zase.
1: Z které vzniknul?
0: Pochází,
1: no. One Direction.
0: One Direction, jo.
1: Ale už příště už ti to jako nenapovíme.
0: Mi to nemusíš napovídat, stačí, když to úplně na pohodu řekneš. Máme ho na 19. Taky už se tady drží nějaký ten pátek a je to mistr převleků, mistr kontroverze, že jo, a asi i dobrý zpěvák.

hlavka za námi. Harry Style a jeho single Aperture. Řekl bych, že jedna z nejdelších skladeb tak jakoby vůbec, co tady kdy v extázi nabízíme. No a takový klídek. Já toho Harryho úplně jakoby neberu jakoby do té taneční muziky, protože za mě je to teď ta jeho deska taková hodně umělecká, ale prostě nemůžeme mu upřít ten jeho úspěch a ty jeho vyprodané koncerty a samozřejmě i ty faninky, které on vlastně nazbíral díky právě účasti v kapele One Direction. No a já už se přesunu na 18, protože tam je samozřejmě naše oblíbená irská zpěvačka Jazzy, a společně s Angličanem, DJem a producentem Rossim mají teď na 18 připravený jejich velký hit High On Me. A já myslím, že k tomuto singlu už jsme si řekli toho tolik, že nezbývá, než si ho teď už jenom užívat.

tenhle ten single na 18. místě, Rossi společně se zpěvačkou Jazzy, High On Me. No a prostě tenhle single běží jako švýcarské hodinky, vždycky když hraje, musím si pořádně prošlápnout kolena. A teda musím říct, že teď dneska mi trošku zavolelo, ale nevadí, vždycky rádi si tohleto, tenhle ten počin hudební zařadíme zpět do naší parády, takže tentokrát 18. A na 17. už máme takovou multi, je to herečka, je to zpěvačka a pochází z Ameriky. Taky se velmi brzo v útlém věku stala globální hvězdou Ameriky, protože tuším, že vystupovala někde na takovém tom dětském Disney kanále a tam i to vystřelilo. Mluvím o Olivii Rodrigo a u nás v parádě má dneska na 17. single Drop Dead.

0: On... Počkej, mám, jo, mám hlas, ale já se teď špatně slyším. Dal jsi mi pořádný výkon? Dobře. Olivia Rodrigo.
1: Zpívánka se vším všude,
0: se vším všude. A to je taky takový jakoby ten americký pop, určitě, jakoby čistokrevný.
1: Souhlasím se vším všude, podepsal bych se pod to vlastní krví.
0: A radši ne, aby to nebyly jako pořádné z toho...
1: Jako texaský masakr motorovou
0: pilu. No,
1: tak jsem... to stříkalo všemi směry.
0: Jako, žádná zabíjačka, až není, víš, jako bys to... No, nevadí.
1: Tak to si pořádně zaspívali a co byla teda poenta, jakože jako, jsi to chtěl jako tomu americkému popu navnadit?
0: No já jsem před vstupem, nebo před touhle skladbou říkal, že jde o...
1: Já vím, takovou... já jsem slyšel, jsem tady stahl.
0: No, ale říkal jsem, že jde o tu americkou herečku, která se proslavila hlavně díky Disney Channelu.
1: Je to herečka.
0: A drží tu americkou jakoby vlnu, no prostě.
1: Jo, jak ona se jmenovala, ta herečka?
0: Teda?
1: Herečka.
0: Ivanka?
1: Ilonka.
0: Nebo Ivanka.
1: Jak ona se jmenovala? Irenka!
0: Irenka, víš, ani jeden, tři.
1: Ej, boušu, to je varování. Pnau featuring The Warning a Tu Corazón, Your Heart. Tak se jmenuje...
0: To je srdce něco,
1: Corazón. Tu Corazón siempre.
2: Místo 16.
1: Tak tady je máme.

0: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech after party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
8: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
7: Kontaktujte pulari.cz.
9: Letní rande stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
13: Místo 15.

0: Znala jsem to a znala jsem tě. O tom zpívala Taylor Swift, jedna z nejpopulárnějších, možná vůbec nejpopulárnější zpěvačka současnosti. Holt Madonna už má své ty nejlepší jako za sebou. No, taktně řečeno. Možná no, netaktně, ale je to tak.
1: Já jsem teď začal, prosím tě, Ondro, přemýšlet, že si asi zajdu koupit harmoniku nějakou.
0: Je to prostě takový aktuální trend té popové music, ale víš jak, no, už to tak prostě je. Ale my rozhodně party zastavovat nebudeme.
1: Ne,
0: ani omylem.
1: Don't stop the party.
0: Never stop the party.
1: Jo, never stop, takže nikdy nebudeme.
0: Nikdy. Jako nebo navždy. Jo. No, tak to říká Antoine.
2: Místo 14. I'll never

0: Never stop the party, prostě my party zastavovat nikdy nebudeme, alespoň se o to pokusíme, že jo, s libem nikdy neurazíš.
1: To by totiž byla škoda přece.
0: To by byla obrovská škoda a třeba by toho byla škoda, kdyby i takový Sony Fodera z D.O.D. nehráli, že jo?
1: No to by byla velká škoda, protože to je můj takový favorite song teď poslední 2-3 měsíce. A dokonce jsem to minule zmiňoval, tak už je to tady. 12.6. vyšlo Sony Foderovi celé nové album a prakticky co píseň, to nějaký host, protože víme, že je DJ, takže on to moc nenaspívá. A má tam samozřejmě tyhle ty...
0: Jako D.O.D., Poppy Best Comp.
1: Jo, má tam myslím, že Jazzy, myslím Clementine Douglas na dvou songách. No, mám to už jako 3/4 poslechnuté.
0: Taková bestovka jako prostě.
1: Už se blížím dokonce. Má to 18 tracků a je to hodně dobrý. Doporučuju.
0: Takhle nějak to zní. Think About Us.

0: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, Think About Us. Track, co nás baví a stále nás neomrzel, že?
1: A já hlavně nevím, jak se mohlo stát, že to bylo 13. místo. Já bych to jako dal 1-2.
0: Ale rozumíš, u nás mezi jedničkou a dvacítkou může být třeba 1-2 tracky týdně rozdíl v zahrání.
1: Tenhle song už má nějaký ten datum a je zase zpět v parádě a já jsem měl radost.
0: Myslíš si, že někdy zrovna přivítáme taky tohohle Sonyho Foderu nebo D.O.D.ho Poppy Bascompa na Beats for Love?
1: Hele, já teď přemýšlím, jestli Sony už tady nebyl, člověče.
0: Jo, Sony už tady byl.
1: No, že jo. Ale D.O.D. asi ne a musím se přiznat, když jsem tenhle song teda slyšel někdy z jara poprvé, tak samozřejmě D.O.D. ho znám jakoby v těch textech, v tom tom, ale musel jsem si dát pár jeho setíku, jako jak on teď jako aktivně hraje a je to dobrý, doporučuji.
0: No, víš, proč o tom mluvím, jako tak Beats for Love se nám blíží a
1: no je to blízko,
0: jsme, tady metropolitní rádio, které má rádo popovou i taneční a elektronickou hudbu, tak nebyli bychom to my, abychom neudělali speciální dny z Beats for Love tady u nás. No a můžeme avizovat, a to velmi rádi, že dva následující pátky se budou věnovat právě tomuto festivalu, to znamená 19. a 26. bude celý den věnován hlavně elektronické hudbě a taky soutěžím o lístky na Beats for Love.
1: Takže i schéma, jo, hudební přitvrdíme.
0: No, můžeme trošku to jako načechrat, jak se říká, nebudem to nějak přehánět, ale poenta bude ta, že oba ty pátky budeme mít hosty v ranním vysílání živě po 8. hodině a v odpoledním vysílání vždycky zprostředkovaně, pravděpodobně telefonicky. A právě v těchto dvou blocích, čili v ranním vysílání s Honzíkem a s Monikou.
1: To se musíte přistat.
0: Bon appetitu. Po 8. se bude soutěžit dva lupeny a u Michaely s Markem, čili v rychlé rotě, se bude taky soutěžit. A mě už tak jako napadají otázky, jo. Třeba.
1: Ale tak jak bych to, jakoby, jako máš jednu tak v hlavě, jak by to mohlo vypadat? Jakoby, jo?
0: No tak třeba otázka, že jo, hlavním tahačem, lákadlem letošního festivalu bude, no třeba.
1: Asi Calvin Harris.
0: Přesně tak. No a taková otázka by byla jako na snadě, který den se narodil Calvin Harris, máte toleranci 3 dny?
1: Tak to bych řekl, že ve středu. Neměl jsem to říct?
0: Měl jsi to říct, ale mě tady neodpustilo něco, jako co se mělo stát a nestalo se to.
1: Kungs!
0: No, tak jsi to trefil, no.
1: Jo, tu středu, že?
0: Jo, myslíš, že ten for vyšel, to posluchači pochopili?
1: Jo.

0: Galaxy. Galaxie, no, tak mi se to líbí ten track taky, tak jak ty jsi podupával a pospívával.
1: Já teď jenom přemýšlím, jestli to vlastně...
0: Fodery,
1: není, tak... to remake té naší...
0: Galaxie přání, ne, no, to už jsme tady
1: ona
0: jednou...
1: Ona už to taky remakela, ale...
0: No, teď... to byl nekonečný příběh, že jo, no. Never Ending Story,
1: a to teď si to jako, jinak. Víš, jako říkal, ty krásu, tak to je song.
0: Ne,
1: jako?
0: Ale to už jsme o tom už jsme tady hovořili.
1: Jo,
0: ne,
1: jo. Asi jo.
0: Asi určitě.
1: Ale jako bylo to takové, no, kosmický, jako ten zvuk, jako mezi hvězdná.
0: Jestli to nebude láska!
2: Místo 11.
0: To bylo taky v nějaké české pohádce, jestli to nebude láska, to bylo Uhlíř, nebo něco takového. No, možná to bylo úplně jinak. Ale
1: to nevadí, ale pamatujeme to oba.
0: Jo, je to tak. Stejně tak Zerb a Rita Ora si pamatujou Uhlíře a Svěráka, to je úplně jasné. If it's not love. Dělání, všechny smutky zahání, to je ono, ne?

0: Je to tak, jedenáctka je za námi, If It's Not Love. No a jako, podívej.
1: Byla krásná plážová romantika taková. No.
0: Tak nádherná, nádherná romantika a víš co, jako, my jsme tady polemizovali, jo, počkej. To jo, ale to je jako nádher tohleto. Protože jsme si říkali, jestli to nebude láska, jestli to ten svěrák nějak s uhlířem. Srdce a nejbližší okolí. No máš to pamatuju dobře, jestli to nebude láska. Princové jsou na draka! Tak tam se ten zrb s tou hrytou orou, jo? Viděl jsi tu pohádku? Princové jsou na draka, pamatuješ?
1: Jo, jo.
0: Čenského, jako mladého kluka. A tu nejslavnější, počkej, jako
1: schválně. A to přijde takové jako hodně rocková verze, no?
0: Jo, jo, oni to hrajou normálně takhle jako na koncertech, jo? Ale tady ti najdu tu zásadní, jo? Jako když jsme teda u toho vzpomínání, jo? Tak počkej, tak tuhle tu, jo.
1: Když máš...
0: Počkej, ne, nekažím to.
2: Když máš srdce z jihle, když máš potíže...
0: Ale z toho by si mladí měli vzít jako příklad.
1: No oni samozřejmě u toho stavili nějakou tu zeď.
0: No jasně,
1: vajíčka. Ale dívej, jaká byla pohodička, to tempíčko.
0: No, ale ta zeď něco vydržela, chápeš?
1: A víš, co teď musí, jakou muziku musí pouštět takový tesaři a stavbaři? Takový
0: Brami?
1: Ten hardstyle takový, no, aby to stihli všechno.
0: Počkej, a teď, prosím vás, generace Z. Není myšleno telefony, poslouchejte všichni právě teď. Ne, počkej, to ještě není refrém, jo?
2: Když máš srdce
0: za chvilku, jo?
2: Když máš potíže, tak dej cihle,
1: Ondra, co mi...
0: Pačky, nech je.

0: není tím myšleno videa, jo, rozumíte? Ani Instagram, ani Facebook, ani TikTok. No nic, no, přehodíme to a za chvíli jdeme na novinky.
1: Svátek pro všechny milovníky motorů a dobrého jídla je tady. Tuning Show Trojhalí ovládne Ostravu 20. a 21. června. Nejlepší tuningové projekty z celé Evropy. Custom motorky, velká modelářská zóna, Model Expo, speciální hosté, food festival a nezapomenutelná atmosféra. Tuning Show Trojhalí. Zážitek pro celou rodinu. Vstupenky za akční ceny na tuningshowtrojhalí.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: velkých atrakcí pro malé i velké. Invent Arena 2026. Dva dny plné technologií, vědy a zábavy. Vstup zdarma. Více na inventarena.cz.
1: Extáze Music Chart. Novinky.

0: Kdo by to byl býval, řekl, že se nám tihleti chlapci vrátí v plné polní.
1: Dokonce Dejle, plné, a samozřejmě teď už jsem v plném počtu.
0: Dejle, máš tu čest představit kapelu, kterou znají všichni, kteří jsou našich let a možná i ti mladší.
1: No a možná teď i díky novému singlu, i ti úplně nejmladší. Tuším kluci z Floridy.
0: Kteří se nazývají
1: Backstreet Boys.
0: Track Bottle Up, vydaný v roce 2026. Nevím, myslíš si, že to myslí vážně s tím, že by nejeli jenom nějaké reinkarnované turné, ale že by jako regulárně udělali celé nové album?
1: No, tak pravděpodobně to jejich, jak si říkal, loňské turné Millennium 2.0 se asi tak hodně povedlo, protože...
0: Že bude Millennium 3.0?
1: Že si řekli, že to ještě má možná cenu i v jejich věku udělat zase nějakou novou popovou muziku.
0: Aby z toho nebyla nějaká nehoda, nějaký crash, že jo. To by mohla být totiž volně navázaná novinka číslo 2 pro tento týden, protože Bad Lab byla jednička Backstreet Boys a dvojkou mezi novinkami jsou Pnau a Malej Zan. By se jako Malej, ne jako Malej, ale ono se tak jako čte, no.
1: Malý, možná česky Malý Zan.
0: Nebo vylízán. Někdo má vylízáno v hlavě, že jo? Někdo v pekáči. Jako... Yeah! Ale ne, no tak já jsem to nevyslel takhle, no. Tak, no.
1: Asi králíka se zelím. No, dobře.

0: No.
1: Jak říkáš, tak jsou tam Fast Boy.
0: Mm-hmm.
1: No a oni mají překrásný život, tvrdí teda.
0: Beautiful, jo, říkáš?
1: Beautiful life.
0: It's a beautiful life. To zase byl někdo jiný úplně.
2: Místo desáté.

0: zpátky v bodovaném pořadí hitparády Extáze Music Charts. Jsme začali takovým rychlým chlapcem, který si žije nádherný život a možná třeba mezi nádherné činnosti nádherného života zrychleného chlapce může patřit i plavání.
1: Určitě, plavání je velmi příjemná věc, taková, tak bych řekl trošku, jak se tomu říká, že si rehabilitační, pozor.
0: No, nebo to taky může být jako teďka ke konci školního roku dost problém. Třeba když plaveš v matice, nebo tak.
1: Jo, takhle. Jsi myslel vodu, no tak teď už je podle mě rozhodnuto stejně, takže to už je.
0: To už si doplaval, jo, už se to topil.
1: To prostě. Už si jako spíš víš, že jsi dostal záchranný kruh a dáš si to znovu možná.
0: Ale proč o tom mluvíme? No. Protože na devíce jsou BTS a track Swim a k tomu mě snad napadá ještě jediná věc.
1: Že jsou kluci z Koreje, no, jako jižní.
0: Ne, do té sudy nepotopíš. Místo deváté.

0: Když jsme tak u toho, Dejle, nakousli jsme to vysvědčení. Ty máš už dítka školou povinná?
1: Jedno končí vlastně první třídu. Neskutečně to uteklo a tak jsem, jako samozřejmě, očekávám jedničku. No, to je první třídě jenom jedna, myslím.
0: Jenom jedna známka.
1: I když teď si nejsem jistý.
0: Ne, to bylo na pololetí.
1: Na pololetí a potom budou možná rozhozené.
0: Ale potře, jako tak zjišťuj, ne, jak to máš. A co kdyby byla nějaká dvojka?
1: Tak já myslím, že nebude, ale v pohodě. Ne.
0: Já myslím, že nebude, ale v pohodě.
1: Jestli bude mít dvojku, tak mu zabavím na celý týden asi kopačák, protože musím furt chodit
0: s ním. Spíš telefon, ne, zabav.
1: To nemá ještě moc.
0: Ještě nemá? No, tak to nemáš rozmazlené děti.
1: Jako tak samozřejmě, jako někdy mají dovolené chvilku na tabletu nebo tak, ale spíš jako já mu spíš kopačák zakážu, protože to je furt, teďko jdeme si ven zakopat.
0: Buď rád za takové dítě, buď rád.
1: Protože on samozřejmě teď jakoby je náruživý fotbalista, za což jsem samozřejmě rád, ale on má trénink třikrát týdně a ještě musí mít ráno s ním kopat. Že nechce, musí tam jít se mnou a musíme jít na branku, víš? A on mi střílí ty penalty.
0: Ty máš ten jazyk až potom, že?
1: No, do hlavy, do břicha, rozumíš, no?
0: No a pak se musíš pracovat, že?
1: Takže ne, takže myslím si, že dobrý, no. Každopádně ještě kluci z BTS, Korejci, Jižní Korejci, nevím, jestli teď jsou oblíbení v České republice po tom, co nás vykličkovali.
0: No, zásadně nejsou oblíbení, vlastně. Zásadně nejsou oblíbení v té severní Koreji.
1: To ne, ale teď ani u fotbalových fanundů, no.
0: O, tak jako, to se dalo čekat. Ale so, One Republic, v našich očích, ve tvých očích, in your eyes. V našich očích jsou prostě na 8. místě.

0: One Republic, toho jednoho člena jsme tady měli dneska, už jo? No, tak nevadí, no. Jdeme dál.
1: Já jsem si teď asi přiskříp jako vedení, teď jsem to
0: nedal. Sedl jsi na ně, ano, no, sedl jsi po pusinci. Jako... Ale One Republic In Your Eyes, to byla prostě a jednoduše osmička, neboli osmé místo hitparády. A teď jdeme na jednoho psa a jednoho líného Johna.
1: Ano, ostrého psa s...
0: S tupým lilem.
1: Počkej, mě vypadlo, odkud vlastně, on je taky z toho.
0: Z Ameriky, to je jasné.
1: Z Floridy, Miami, myslím, ale původem Kubánec, tuším.
0: Jakub, jo, původem. No. Pitbull Jakub společně s Lil Johnem a skladba, která, my tady vidíme Satana, ale on je to Satalana.
1: Satalana.
0: Satalana.
1: To jsme se minule zjišťoval, co to je, a zjistili jsme, že si to vymyslel, to slovo.
0: Jo.
1: Asi se mu to prostě... Dobře říkal.
0: Mr. Worldwide, no. Satalana. Třeba to je nějaká nadávka.
1: Jinak oblíbený interpret mého kolegy.

0: Satana.
1: Jako, je to prostě široko, široko světový ten Mr. Worldwide. No,
0: je to Mr. Worldwide, je to zase taková ta typická huláka novina jeho.
1: Ale prostě to asi vládne světu, no, ten španělský rytmus, nebo jihoamerický.
0: Teď jsem si jako představil, jako dneska mi to jde, ty dokážeš si představit španělského rytmuse? Jak zpívá Juanky Zlatokopky?
1: Tak rytmus je trošku ze Španělska možná, ne?
0: No, spíš z přívozu, ale to...
2: Místo šesté!
1: A to? Ondro, a tohle je příjemná věcička.
0: Four to the Floor, Offenbach a Star Sailor.

0: Hele, Dale, jak tomu dodělám trošku subwoofer, můžu? Teď to všem dunělo víc, jak to chápeš.
1: Extáze Music Chart!
2: Ondro, kdyby teď věděli posluchači, kde ty ten mikrofon měl jako takhle u břicha, a to byl woofík teda, člověče.
0: Ne, to bylo u zatka.
2: Ale já jsem si říkal, to asi to nebude vhodný, to ne, řeknu u břicha, ty to ne, propálíš, no. Tak u břicha z druhé strany.
0: Jo, u toho.
2: Trošku níž.
0: Výstupu, ne u vstupu, ale
2: výstupu. Ano, u výstupu, no. Ne u
0: komínu.
2: Ne u toho, u kontrole jakosti, ale u výstupu. Na, jako už to jede z linky.
0: Ale ještě, že reprákama se nešíří smrát, no. Ne, já jsem dneska fakt nic neviděl, my jsme jenom tak jako...
2: Ne, a každopádně ti ubereme dávky, to víme, no. Tak nevadí, na polovičku zkusíme.
0: Dobře, tak já už budu solidní, zase kecám a dám takovou nápovědu, kdo je na pátém místě. Můžu to zkusit?
2: No, zkus.
3: Halo, Medúza.
1: Místo

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
0: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
4: Kontaktujte pulari.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
11: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Žádné výmluvy, žádné kroky zpět, jen tvrdé souboje. Great Fight Night slaví 10. gala večer a přiváží kartu, jaká tady ještě nebyla. Šorm versus Hladun, Strakoš versus Dene, Pekárek versus Polakovič, Derkač versus Kulhánek. A specialita večera? Zápas bez rukavic. Hartmann proti Hejlovi. O titul zabojuje také trojnásobný šampion Martin Prázdný. V akci roku Jan Hartmann a další známá jména v ringu. Sobota 20. června od 16 hodin, Dolní Vítkovice pod Vysokou Pecí. Great Fight Night 10. Největší gala večer v historii organizace. Po zápasech After Party s DJem Pítem. Tohle chceš zažít na vlastní oči.
13: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
14: Růžový sov. Největší výběr potěšení pro všechny.
13: Místo 4. I heard what you said.

0: To byla černá prda, co?
1: To jo, ale já bych se samozřejmě chtěl vrátit ještě k pátému místu, které bylo před reklamním breakem. Ty jsi tady jakoby chtěl poradit posluchačům o jako interpreta des.
2: Halo.
1: A ještě přidám, že to byly Italové.
2: Tady Medúza.
1: A šlo o Medúzu, no. Společně s Rany, což je holandská zpěvačka.
0: A track se jmenoval Silence, takže tichučko.
1: Tichučko, tak tichučko. Můžeme být rádi, že něco hrálo.
0: No a teď tady byla černá prda. Black Prada dress.
1: Černá, možná podprdná, ne? Spíš jako.
0: No to černá podprda, když je pořádně naplněná, to vypadá dobře, ne?
1: No, ale tak někdy ty podprsenky, počkej, ale někdy jsou ty podprsenky stejné jako chipsy.
0: Jo,
1: taky kupuješ velký sáč.
0: Mluvíme, no? My tady mluvíme o podprsenkách a já se dívám teďka na dva zadky. Jako, jo, a to proto, že Roman Chmiel už s kolegou chystá své vinily a ne, tak ta černá podprsenka je lepší.
1: Nemůže se trefit do...
0: Do díry?
1: Ano. No, ty to řekl. No, ale ještě jsem chtěl k tomu černé podprdě říct, jako říkáš, když je naplněná. No. To máš jako ale s těma chipsama. Taky kupuješ obrovský balík chipsů a když ho rozbalíš, co ti tam zbyde?
0: Tak zase jako obojí to má taky něco společného. Když jsou Vánoce, tak si to můžeš nechat zvětšit, doplnit.
3: Místo třetí!
0: A teď nevím, pro koho je to dárek.
1: A?
0: Ale pro nás je tady teďka ten nejexkluzivnější dárek aktuálně v hitparádě.
1: Hugel společně
0: s Ultranate.
1: Ultranate a Moving to the Sun.
0: Tenhle track si troufám říci, právě líbí i našemu kolegovi Romanu Chmielovi, který už se aktivně chystá na vinyl mix a my už do toho nebudeme kecat, protože za mě největší pecka posledních 3, 4, možná 5, možná 7, možná 10 let v house music.

0: dámy a přátelé, když už Roman Chmiel řekne, že mastering téhle skladby je povedený, to už je co říct. Extáze Music Chart. A taky se to stalo, my rozhodně nekecáme, to je normálně senzace plná lásky, že jo, Dejle?
1: Naražíš na dvojku dnešní Extáze Music Chart a tam je paní Madonna.
0: Já tady narážím do mikrofonu zatím, ale jako dobrý.
1: A to by už dochází materiál. Začínáš mít ten abstiáček.
0: Abstiáček. Hele, za chvilku si zase nabiju baterky, protože jak už vidím, tady za námi, pokud posloucháte pondělí live, tak se chystá gramofonová show. Vidím tady přenosky, vidím tady lihový výčistič, vidím tady Romana. Romane, ten líh si jako cvakneš, anebo ne, si on... vyčistíš jako přenosky?
1: No první vyčistí přenosky a pak ho
0: dojedeš. To je
1: taková štamplka jenom.
2: No přesně tak, jak vidím tu náladu dneska, tak je to skvělé.
0: Tady je úplně Love Sensation, protože Madonna si vzala na paškal název Robin S, i když to s tím trackem nemá ale vůbec nic společného. Ale je to takové veselé a hravé, tak nám zavolej.

0: Dejle, já už jsem na to dneska přišel.
1: Kam jsi přišel?
0: No na to jsem přišel.
1: Na to, no.
0: Povídej. Se dělala ta aktualizace.
1: No.
0: Tak u mě asi přeskočilo něco o jeden řádek vedle, víš? Že?
1: Maximálně jiskra jakoby ze zdroje, to tak vypadá. Ale tak jo, no, tak dneska si prostě...
0: Veselý a hravý, tak nám zavolej, no.
1: Dneska si prostě vypil jakoby džbánek s tím...
0: Komu to jo, komu?
1: No, teď mi to vypadlo, s hnojivem na kytky, no.
0: To bych tu asi jako nebyl, ale kamaráde. To bych ne, si tak lehl a...
1: To je takový maličký, takový ten... To pozbuze.
0: Byla by pěna u pusy.
1: Vedlejší účinek, rostou z toho vlasy. Jo, tak se můžeš těšit.
0: Tak dej
1: těšit.
0: Mi ze tří kýble.
1: Vidíš to. To mi to vidělo. Tak.
0: Dobrá tedy. Začali jsme 20, jako vždy končíme jedničkou. 3 novinky jsme taky zvládli.
1: Ano, zvládli.
0: A stejně z toho budou smutné dívky.
1: No tak budou z toho smutné dívky, ale je to vlastně aktuální nový single z mistra DJů a producentu Davida Getty.
0: Mimochodem v minulém týdnu to bylo, měl koncert zase po roce na Stade de France. Hmm. Nechutně vyprodáno, nevím, jestli to dokonce nebo dvakrát, nebo třikrát. Třikrát. Takže Stade de France, krásný stadion, můžu se pochlubit, že tam na ní zvučil Edge. No, no a tak jako, jo no, tak víš co, stačí být nejlepší DJ na světě, alespoň co se týká popularity, a takhle si vyprodáš třikrát, já nevím, 70 tisíc lidí.
1: A nemáš jo. tušení, jestli tam zahrál živě tenhle song společně s BB Rexou?
0: No jasně, měl tam Bebe, ne,
1: BB.
0: No, říkají prý Bebe.
1: No. Bebečko, protože ráno. Se tady dává jako ty oplatky, víš, jo. Češi říkají Bebe.
2: No říkají, to je stejně napsané jak na těch oplatkách.
0: No, tak jako už tak někdy bývá, že jo.
1: A měla
0: my
1: by to být
0: BB. Sad Girls!
3: Místo

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Mašinérie.

0: Mašinérie!
1: 11 minut po 17. hodině, to znamená, že začíná nedělní mašinérie a dneska teda pekelné vedro. Pokud byste slyšeli kapky, jak mi tady kepou na mikrofon, tak se vůbec nedivte, protože země lije jako skuje. Dneska se podíváme na železnici, na kole, podíváme se také na cestu a hlavně takovým tím ústředním tématem bude samozřejmě teplota, protože to, co dneska zažíváme a v podstatě i včera, tak to byl teda hodně velký masakr. Mými hosty Martin Souček, znáte moc dobře, strojvůdce národního dopravce. Marťo, ahoj.
2: Ahoj Martěl, zdravím posluchače Rádia Fresh.
1: A nově Nikola Zárecká, což je řidička autobusu a jako neuvěřitelná faninka dopravy. Nikola, ahoj, vítej.
3: Ahoj Marťo, zdravím taky všechny posluchače a přežijte to horko hlavně.
1: To je fakt jako masakr. Přátelé, jak to prožíváte nebo jak to zvládáte, Marťo?
2: Těžce, jako asi každý tvor na té zemi dneska je fakt šílené vedro, asfalt rozpálený, baráky rozpálené, pomalu tráva se pálí, takže je to horko těžko, no v práci naštěstí u mě je klimatizace funkční.
1: My se na to podíváme, jak se dá zvládat den vlastně řidiče, ať je to strojvůdce, ať je to řidička autobusu, ať je to tramvaják, trolejbusák, možná policisté, nějaké zásobování, které tráví veškerý čas vlastně někde na cestách. My jsme dohledali, že dneska padl další rekord, co se týče absolutní té vysoké hodnoty a je to 41,7 v Doksanech. Teda netuším, kde to je.
2: Taky nemám tušení.
1: Klidně nám dejte vědět 7737136. Za prvé, kde jsou Doksany? A za druhé, jak to zvládáte, protože pokud sedíte a zdravíme samozřejmě do kabin trolejbus, autobusů, tramvají, zdravíme ty policisty, napište nám, jak to dáváte, jak dodržujete pitný režim a jak potom vypadá třeba konec směny. Já si myslím, že přijde domů, tak vlastně nejdu domů, jdu okamžitě na pivo někde a trošku to schladit.
2: Minimálně to zasíčí.
1: Nikol, jak ty s tím bojuješ? Vypadáš vysmátě, ani se jako moc netopíš, tady klimoška jede skoro naplno.
3: Tak to se ti jenom zdá.
1: Jak, máš to jako v sobě někde, akorát to nedokážeš. Ty jsi říkala dneska, že byla dokonce ve fitku. Jako to.
3: No, byla.
1: Já si nebudu představit, my jsme se bavili, že ráno bylo nějakých 25, hned jako ráno, a ty jdeš do fitka, jo?
3: No, tak v 10, ale tak tam je klimatizace, takže vlastně tam aha, jako v tom fitku je daleko líp než venku.
1: No ale i tak, kolik tam může být stupňů teda, protože zase, jako se říká, že ten rozdíl mezi tou teplotou venku a vevnitř by nemělo být, myslím, že víc než 4 stupně.
3: No a já jsem potom právě ještě skočila do bazénu, takže jsem měla ještě takový den.
1: Tak, to je dobrý. Dnešní mašinérie bude hodně zajímavá, protože se budeme bavit o teple, možná o plavkách, o koupání. No, uvidíme, jak to půjde. Marťa Souček a Nikol Zárecka jsou mými hosty.
0: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio
1: CZ.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, tedy Swim,

0: Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Čekuj, Fresh Radio CZ.
4: Fresh Radio.
5: All day, every day.

0: Mašinérie.
1: My jsme Fresh Radio, nedělní mašinérie s Martinem a dneska s Martinem Součkem, strojvůdce národního dopravce a Nikol Zahradeckou, řidičkou autobusu. My jsme se podívali znovu, jak to vypadá s teplotou aktuální, tak byl překonán ten rekord, co jsme říkali před zhruba 10 minutami, 41,9.
2: To je peklo.
1: To je peklo. Taky jsme se podívali, kde jsou teda ty doxany, protože jsme to vůbec netušili, tak je to, přátelé, u Litoměřic. Je tam kousek od tam Labe, tak předpokládám, že to je nějaká jako labská nížina, nebo jak se tomu říká, a tam to prostě pere. I když jsem si původně myslel teda, že to bude někde na jižní Moravě. Jo, tam se to nabízí, tam mají to víno a ty meruňky a kousek víc zase švestky a podobně, ale ne, v Čechách. Tak co s tím budeme dělat? Zítra to máme tady u nás. No. Tady jako meteorologové vydali varování, že přicházejí bouřky. Bohužel ne u nás.
2: Bohužel, přesně tak.
1: Asi to bude někde jako západní Čechy a postupně to půjde tou republikou, ale u nás to vypadá, že nejdříve ve středu, jestli se to jako zadaří, a zítřek má být teda jako ještě super tropický u nás a ještě to úterý bude takové jako líznuté a možná, že večer něco přijde. Marťo, jak to vypadá na dráze, co se týče toho vedra? Mě napadá, co je jako ta infrastruktura železná, jen koleje, dráty, nějaké zabezpečovací zařízení, to musí strašně trpět, ne? No, ve 40 stupních, jako trpí člověk, musí trpět je ta technika.
2: No určitě to trpí, že na to vlastně působí tepelná roztažnost a tak jak tramvajové koleje, tak vlastně i ty železniční jako vlakové se roztahují a tím pádem se může stát, že ta kolej třeba vybočí, což se stalo údajně včera ve Veřovicích, tak tam nejezdili vlaky. Porucha zabezpečovacího zařízení jako takového, ty krabičky jsou přehřáté, takže to třeba nefunguje, vlaky jedou zpožděně.
1: Tam ty elektronky v tom, no.
2: Katoda. Takže jako trpí to všechno, i ta konstrukce toho vlaku celkově, samozřejmě auta, tramvaje, všechno, že?
1: Když jsem dneska jel na motorce do studia, tak mi úplně hořely nohavice. No. Zaprvé asi od motoru, té motorky samotné, a za druhé, jak do mě pralo slunko, jako ze zadu, tak opravdu jako to bylo žhavé ty kaloty. Já se nevím, jestli se mám dívat, jestli mi jako už nehoří pod nohama něco. A obdivuju teda kohokoliv, dovede si představit třeba jako cestáře nebo nějakou pokrývače v tomhle počasí.
2: Upřímně ne. Jako jestli oni nejsou někde pod deštníkem a nemají tam nějaký vyvedený ventilátor nebo něco, nedovedu. Opravdu ne.
1: Niky, ty jako řidička autobusu, máte tam nějakou klimatizaci aspoň, nebo jak to zvládáte jako řidiči? Protože když se podívá na to čelní sklo toho autobusu, to je obrovská jako plocha, to musí být skleník neskutečný.
3: No je to skleník, ale tak jako většina vozů je klimatizovaných, u řidičů v kabině jako bývají fakt ty klimatizace, i když jako v tom žáru, když prostě fakt člověk jede přímo proti tomu slunci, tak to je někdy, jak by to ani nejelo. Mm-hmm.
1: A máš nějaký třeba trik, jak se ochladit během té jízdy, když ta klimatizace proti tomu sluníčku úplně nefunguje, protože známe to i z auta, že ono máme třeba studené ruce, protože ta klimatizace fouká někam dolů, ale ten prostě vrch té postavy, která je za tím čelním sklem, orosená úplně.
3: No, většinou, když jedu proti slunci, tak to vzdávám, radši si otevřu okno, protože. Aha. To je fakt jako takový úplně efekt. Mm-hmm. Aspoň teda pro mě. Jako, jo?
1: A napadá mi, pomůže třeba nějaký studený ručník třeba, že si dáš třeba za krk, že se trošku ochladíš.
3: Hodně řidičů takhle jezdí.
1: Nebo na zastávce si ochladíš třeba ruce nějakou žínkou třeba.
3: Ano, normálně se opláchnu ruce, někdy obličej prostě studenou vodou. A
1: co na co cestující, když vidí, jak ten řidič tam jako kolabuje a teď se ochlazuje nějakou žínkou třeba?
3: Tak já si myslím, že oni tam asi klikat možná kolabujou taky v tom voze. Takže.
1: Tak možná, že jako závidí třeba.
3: No to nevím, tak protože jako když vyjdu s tebou, když zpátky do toho vozu, tak to je jako, jak bych skoro ani nikde nebyla. Že?
1: Mými dnešními hosty jsou Martin Souček a Nikol Zahradecká, bavíme se o dopravě v tomhle pekelném počasí.
0: Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Mašinérie!
1: Bruno Mars a taky Mark Ronson tady u nás v éteru Fresh Rádia. Posloucháte nedělní mašinérii, dneska číslo 119 a jenom připomínám, že to je poslední vlastně mašinérie před prázdninama. Pěkně si odpočíneme všichni a zase potom září na značka a řekneme si, co všechno jsme prožili zajímavého v létě. Mými dnešní hosty jsou Martin Souček, strojůce národní dopravce a Nikol Zárecka, řidička autobusu tady u nás v Ostravě, či v rámci ostravské městské hromadné dopravy. Marťa, ty jezdíš na trase, pokud se dobře vzpomínám, z Ostravy hlavního nádraží směrem na Frenštát, což je vlastně předhůří Beskyd. Ono to není úplně jako na horách, ale je to výš než Ostrava 100%.
2: No to každopádně, to celou cestu z Ostravy do Frenštátu do kopce.
1: Tak, když si vezmeme, jsme u toho počasí, u těch teplot, tak v Ostravě bylo dneska nějakých 38, tak kolik bylo v tom Frenštátě?
2: No, koukal jsem, tam bylo podobně. Tam bylo kolem těch 36.
1: Proč se ptám? Protože ty jsi mi říkal, že jeli jako neuvěřitelné davy nahoru, že se tam mají prý ochladit. A ono to není vůbec pravda, protože i psali v novinách, že vlastně i na horách bylo maximálně třeba o 2 stupně míň.
2: Jako všichni jsme četli určitě doporučení od těch meteorologů, zůstaňte doma nebo běžte k vodě nebo do stínu, jo, něco. A já jsem včera nevěřil vlastním očím, já jsem vlastně vystřídal v 10, přijel jsem do Friedlandu a lidi přestupovali na Ostravici, jako a čili odhadem tak 70 lidí, jako asi pravděpodobně
1: Lysá hora.
2: Lysá hora, no.
1: To je ale neuvěřitelné. Nikdo bude si představit, že by si v tomhle tom počasí šla na Lysou horu?
3: No právě, že jako jsem o tom trošku přemýšlela, pak říkám, že nejdu.
1: To si děláš srandu, ale.
3: No to byly takové jako plány, že bych šla o víkendu.
1: V posteli, ale někde ještě ve chládku.
3: Ale jak to tak jako prostě ty teploty přišly, říkám vůbec, tak.
1: Protože když si vezmeme z Friedlandu směrem na Ostravici, tak tam asi žádné koupání není, ne? Na Šancích se nesmí koupat.
2: A ve Friedlandě je koupaliště.
1: Ale tak, že by někdo, ale že by někdo z Ostravy do Friedlandu zrovna na koupaliště, to už mi spíš napadá Baška třeba.
2: Jako jednu zastávku, jako když už by jeli na ten Friedland vlastně zastávka, ale Baška, já nevím, jestli ona je napuštěna. Já jsem o tom četl.
1: Vím, že byla vypuštěna, ale že snad už by měla fungovat.
2: Tam byly nějaké problémy s kanalizací, že to někde propouštělo.
1: Mm-hmm.
2: Ale nevím, teď fakt nechci kecat. No.
1: Mám dojem, že už je to vyřešeno a že to je napuštěno a že se tam snad dá koupat, ale nevím, nebyl jsem na Bašce možná 20 let.
2: Já vůbec.
3: Já
1: ale
3: taky ne.
1: Ty jsi asi poznal, že to jsou turisté a ne nějací jako plážoví povaleči.
2: Jde to
1: hulky,
2: poznat. No,
1: takové
2: právě,
1: ty hulky
2: no.
1: Většinou, ty batušky.
2: Batušky, malé hulky, kraťasky, takové ty sportovní úplé trička, že ty termotrička, nebo jak bych to nazval. Takže to jde prostě poznat.
1: A no. Možná po ránu ještě úsměv a potom, no. Když se vrací zpátky, tak takové ty zmožené červené jako výrazy. Jak se vlastně opalujete? Zvládáte to v pohodě nebo červenáte, pálíte se?
2: Jako já v pohodě, samozřejmě opalovací krém musí být a jinak bych se spálil, ale zvládám to jako v pohodě.
3: No já jsem právě ten opak, já se vždycky spálím a pak teprve začnu někde po týdnu chytat tu barvu.
1: Takže používáš třeba nějaké ochranné krémy i v práci?
3: Jo, no měla bych, hlavně na tu levou ruku.
1: Tu, kterou máš z toho okna vykloněnou.
3: Tu, tak, na kterou svítí nejvíc to sluníčko.
1: Takže pravou ruku jako nějakou šestkou třeba a levou ruku 50.
3: No.
1: Já si pamatuju, přátelé, když jsem měl kdysi, to bylo někdy na konci 90. let do Chorvatska, tak jsem měl starou Felicii. Jo, klasická Felicie, co známe. A ta neměla klimatizaci. Jeli jsme 1. července, což byl vlastně začátek prázdnin, a bylo to zpátku na sobotu.
2: Hmm.
1: Tak si dovedete představit ten provoz, ještě byly hranice, takže my jsme dojeli po 3 hodinách do Mikulova a tam jsme další 3 hodiny stáli na hranicích.
2: V koloně, no.
1: Takže levou ruku samozřejmě z okna, jako frajer. Nechtějte vidět, jak vypadala ta ruka v Chorvatsku. To rajče bylo proti tomu jako bledé.
2: No to věřím.
1: Jo? A potom asi 4 dny jsem se různě léčil, mazal. Pak to najednou zhenědlo, ale pořád jako se nemohl tím ostatním tělem dohnat tu levou ruku, protože ta prostě vynikala. Jo? Takže jestli máte nějaké finty, jak to sjednotit potom, nebo tak rozhodně nalejte vědět třeba.
2: Tam jak říkáš, ty malé motoračky, 810 takové ty, to se říkalo Orchestrion a všelijak tak různě.
1: Vím přesně, no.
2: Tak jsem viděl fotku, že vlastně ty máš to čelní sklo přímo pár centimetrů u sebe, teď to boční okno taky a vlastně jak máme to tričko, tak ten Fira měl opálenou jenom tu ruku a zbytek bílý.
1: Tomu se vždycky říkalo syndrom taxikářů, syndrom řidičů a podobně. Posloucháte dnešní mašinéry s Martinem Součkem a Nikolou Zahareckou na téma doprava ve vedru.
0: Posloucháš Fresh Radio. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie.
1: DJ Antoine tady u nás na Freshi, nedělní mašinérie s Martinem, a dneska si povídáme vlastně o dopravě a o vedru, protože se to vyloží nabízí. Mými hosty Martin Souček a Nikol Zárecká, strojůce versus řidička autobusu. Mě napadlo, pojďme si to srovnat vlastně, když je léto versus zima, protože je to vlastně dvě úplně opačné roviny, co se týče řízení, podmínek, o té roztažnosti kolejnic, jak jsme si říkali. Pojďme se podívat třeba za volant autobusu. Co máš radši? Máš radši zimu anebo léto?
2: No něco takhle, jako, mezi. Když už bych měla si vybrat,
1: ale to jako to všichni mezi. Máme takhle,
2: ale
1: jo?
2: Ale asi, no tak, jako léto. Když nejsou úplně
1: ne,
2: ty...
1: Pojďme vzít ty extrémy, jo? Dnešní léto 40 stupňů ve stínu versus zima 15 čísel na cestě a minus 15.
2: Tak radši to léto.
1: A proč? V čem je to jako lepší?
2: Tak ono se jako blbě jezdí po té zmrzlé cestě, že jo? Co si budeme povídat?
1: Tak drifty, ne? Kruháče, no. Drifty, kloubáky, to jde, ne?
2: Drifty, jakože se budu modlit, ať mi autobus neskončí někde v příkopě.
1: A už jsi to zažil? Jak dlouho vlastně jezdíš?
2: 5 let.
1: 5 let a zažila jsi, že jsi třeba měla už nahnáno, že ten autobus se jako šinul někam do příkopy,
2: ano,
1: třeba?
2: Ano, zrovna, fakt, no? Jako letos to bylo, no.
1: Počkej, letos byl sníh, to ani nevím.
2: No, jako letos.
1: To byl ten jediný
2: únor,
1: sníh, který
2: nebo,
1: byl, jo?
2: No, tam jak přišla ta kalamita.
1: No a tak co se stalo teda, nebo kde?
2: Kde?
1: No.
2: No v Plesné přece.
1: Taková ta zatáčka nahoře? Nebo...
2: No, ono se mi to stalo vlastně dvakrát.
1: Už to zní.
2: Jednou do kopce jsem jela, prostě bylo mi tam auto tak jako nešikovně, že jsem, já jsem jenom lehce přibrzdila a už prostě ten autobus už si dělal, co chtěl. Mm-hmm. Tak jsem se modlila, naštěstí sklouzl do toho příkopu, kde nebyl jako otevřený prostor, že jsem se tak jako pěkně zastavila o, de facto o hlínu pod sněhem. Mm-hmm. Bylo to jako no v pohodě, bez raní, jenom jsem prostě potřebovala jako pomoc, že tak jako načekali na odtah. Což mě vlastně ani nemohli odtáhnout, protože to se ani nedalo odtáhnout, prostě podsypalo se.
1: Tak co se čekalo, do jara nebo?
2: Ne, čekalo se, prostě přijela dílna, podsypali to štěrkem a nějak jsme to museli prostě rozjet, jo, to autobus. No a po druhé se mi to stalo taky v Plesné, ale trošku dál. A to přišla taková kalamita, že já jsem jako nakonečnou jela ještě prostě po betonu a na dolů prostě najednou jako 10 cm už to mrzlo pod tím sněhem a říkám, tak jako super, tak říkám, jednu takovou jako ostrou zatáčku jsem tam zvládla a potom přišla ta další, no a tu už jsem nezvládla. Jak už jsem cítila, že ten autobus začíná dělat, co chce, tak říkám, no tak to ne. Tak jsem ho odstavila ke kraji, říkám, nejedu.
1: To jsem se chtěl zeptat, jestli je ta možnost, že vlastně zvítězí nějaký ten put sebezáchovy a,
2: určitě,
1: a řekneš si prostě, ne, tak tohle už nejedu, mám za sebou desítky třeba cestující,
2: no,
1: zodpovídám na ně.
2: Přesně tak.
1: Nebudu frajerka.
2: Přesně tak, protože jako za prvé se to nedalo, to bych jako ani nevěla ten kopec. A nebyla jsem tam jediná, my jsme se tam zasekli 4 ty autobusy, jo, takže aby si jako...
1: Takže ti cestující viděli ten vláček někam a...
2: No, my jsme stáli 4, ale každý na tom jednom místě.
1: Aha. No a ti cestující, jak na to reagují? Jsou naštvaní třeba, že nedovezete do cíle, nebo to chápu?
2: Konkrétně zrovna tam mi řekli, my jsme zvyklí, tak se mějte. A
1: a šli jako, vytáhli
2: prostě.
1: Sněžnice.
2: On prostě bohužel.
1: Já si pamatuju, že jsem kdysi taky jezdil nějakou směnu, když bylo tady tohle z toho kalamitní počasí a měl jsem asi 55 minut zpoždění a přišla za mnou paní na vodárně a říká, pane řidiči, vy máte 5 minut zpoždění, jako říkám, paní, já mám 55 minut zpoždění. Jo. Ona vůbec, jak kdyby byla vytržená z reality, jo, všude prostě to nejezdilo, všude ty auta stály různě štorcem, 20 cm sněhu. A paní, jako vy máte 5 minut zpoždění, no.
3: Paní, já už tady 55 minut nejsem.
1: Fajn, za chvíličku si řekneme, jak to vypadá v zimě versus v létě na dráze. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Fresh Radio. DAB, FM, anebo apka. Fresh je všude. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
5: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
4: Kontaktujte pulari.cz.
0: Mašinérie.

0: Mašinérie.
1: 12 minut po 18. hodině, nedělní Mašinérie s Martinem, před námi je druhá hodina. My si povídáme o porovnání drah versus silnice, asfaltu, autobusu. Neděle pekelná, nějakých 38 tady u nás v Ostravě, ale zjišťovali jsme, že skoro 42 stupňů byl dneska maximální rekord. My jsme slibovali, že porovnáme vlastně práci řidiče nebo strojvůdce léto versus zima. Od Nikoli jsme slyšeli, že má radši teda léto, že se bude pařit, než aby jezdila v zimě a byl sníh napadaný a bylo pod nulou, protože má docela nepříjemné zážitky, ale teda zvládla to s bravurou.
2: Děkuji, no.
1: Tak. Paráda. Marťas, ty jsi strojvůdce, takže můžeš porovnávat také, jaké je to v létě a v zimě. A myslím si, že na těch dráhách to je trošku jednodušší v zimě, ne? Protože vedou tě koleje, navíc ty jezdíš takovou jako podhorskou linku, no řekne se tomu linka asi jo, ne? Nebo tak dráť, nebo...
3: Jmenuje se to linka S6, takže S6, jako... Ano, no.
1: Takže si myslím, že tam je i ta zima taková jako romantičtější, než třeba ve městě, kde se to prosolí a pak už je to špinavý, hnusný.
3: No.
1: Tak tam jsou jako pěkné pohledy. Tak schválně, raději léto nebo zimu?
3: Jako člověk mám radši trošku zimu, protože přece jenom v zimě se oblečeš tak, aby ti bylo teplo. Ale v létě se neoblečeš tak, aby ti je chladno, že jo?
1: No, ale já nevím, já tu zimu tma, blízkanice, léto je prostě léto, sedneš si na tu zahradu.
3: Jasně, v tomhle tom ohledu ano, ale říkám, mi jako člověku asi víc vyhovuje ta zima.
1: Jasně, ale... máme to každý trošku jinak, jinak bychom byli všichni stejní a to by nebylo dobrý. Protože... Ale pojďme se vrátit jako na ty koleje, tak zima nebo léto?
3: Asi to léto. Je to zaprvé hezčí, je to všecko zelený, jo, stromečky, jo, příroda, vidíš i srnky, prostě všechno, ale co se týče jízdních vlastností třeba těch vlaků, co říkala Nikča předtím, tak je to úplně stejné. Jo, samozřejmě v zimě musíš počítat s tím, že ta brzdná dráha může být malinko delší skrz mokrou kolejnici, ale jinak je to víceméně stejné jak v létě.
1: My jsme si říkali, že v podstatě autobus, pokud jede na sněhu, tak není problém chytit nějaký smyk. Jo? U toho vlaku si myslím, že to nehrozí.
3: Ale hrozí.
1: Že smyk, pokud má vlak smyk, tak jako, že se dostane, že se mu zabrzdí třeba kola, zastaví úplně a ten vlak jede to setrvačností třeba dál a udělá nějaké plochy na těch kolech. Ale že by se chodil jako smyk, že by jako drift někam do boku, jo? Možná na nějaké zasněžené výhybce.
3: To jedině maximálně, no. Tak... Drift, no, když to řeknu blbě, drift udělal, jak vykolejil ten s tím nákladním vlakem na té Moravě, já si teď nespomenu, v tom Lipník nad Bečvou.
1: No, já si pamatuju Hustopeče.
3: Ne, Hustopeče nad Bečvou,
1: jak
3: jo.
1: Tam něco vyteklo potom a do dneška to není úplně jako v pořádku.
3: Takže on do té vyhybky asi místo, aby jel 40, tak tam vletěl nějakých těch 97, takže to se asi všecko muselo pořádně naklonit, ale... driftovat tak samozřejmě s vlakem nejde.
1: Já jsem zjišťoval schválně, kolik městský dopravce má dneska vypraveno vozidel s klimatizací. Zkuste si tipnout, protože je doba ještě, a není to úplně dávno, kdy v podstatě klimatizace pro cestující v rámci MHD nebyla. Jezdili jsme, okna otevřené, ve voze bylo napadnutí, tak schválně tipněte si teďkom, kolik máme dneska vypravených celoklimatizovaných tramvají, trolejbusů, autobusů. Niky.
2: No asi hodně, protože i pod barakem jezdí běžně to, co jezdí neklimatizované vozy, tak dneska jezdí klimatizované vozy, jelo se mi tady úplně skvěle do centra.

0: co to bylo, nějaký dokument, a tam prý je nejhorší v těch starých tramvajích nebo tak, a myslím, že to bylo z Prahy, že když se jako cestující postaví a chytne se to horodního madla a má třeba jako volnější tričko, tak prý to jako je docela dobré.
1: No tak ono, někdy to necítili do té kabiny, takže...
0: Takže nějaké stromečky a takové, aby to nešlo cítit. A nebo doporučit tomu cestujícímu nějaký deodorant, nějakou tu kuličku pod paží a to tak, trošku voní.
1: Tak v takových vedrech jako...
0: Už asi nic nepomáhá.
2: To už asi ne, no.
1: To už asi se to tam smíchá všechno možné a...
0: Martin Souček a Nikol Zárecká jsou dneska mými hosty Mašinérii. Posloucháš Fresh Radio!

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro

0: život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Čekuj! Fresh Radio.cz.
3: Fresh Radio.
4: All day, every day.

0: Mašinérie.
1: Dneska doslova pekelná nedělní mašinérie tady u nás na Freši. S Martinem Součkem, Nikol Zahaneckou. Martin Souček je strojůce a Nikol je řidička autobusu. My to tak nějak jako porovnáváme, jestli je lépe na dráh, jestli je lépe na cestě na asfaltu a samozřejmě jestli je lépe v zimě nebo v létě. Teď jsem si otevřel internet a zjistil jsem, že v Praze dokonce omezili rychlost tramvají právě vlivem horka na celoplošně 40 km za hodinu a v podjezdech a tam, kde dochází jakoby ke snižování troleje versus koleje až na 10 km v hodině. Jo, je to proto, že dochází různě k lomům kolejní, z nějakému napětí v těch kabelech, drátech a podobně a než aby to servali, tak radši teda omezili tu rychlost. Marťas, na dráze je něco podobného, že se vyhlásí třeba plošně nějaké omezení, aby se zabránilo případnému nějakému neštěstí třeba?
2: Tak u nás takhle v Česku jsem zatím o tom neslyšel, ale tak jako pro zajímavost, co jsem včera četl článek, že právě na Slovensku se omezuje rychlost právě kvůli tomuhle tomu na 80 km hodině.
1: Asi nejčastěji vznikne lom té koleje, že ta kolej se vlastně nemá kam roztáhnout, protože vlastně to železo nabývá na svém objemu, by se dalo říci.
2: Dalo by se říct, no.
1: A prostě nemá kam uhnout, tak někam do boku vystřelí.
2: Ona se nezlomí, protože to je fakt dobře svařované, ale on se spíš udělá z rovinky prostě takový oblouček, takový jak kdyby, no prostě oblouček, no. Tam se nedá, je samozřejmě rychle, ten vlak může vykolejit. Strojvedoucí, pokud to vidí, co nejdříve zastavit, nahlásit, výpravčí koná.
1: Čili v žádném případě, pokud to teda zjistíš, tak nejet.
2: No tak,
1: jo, nechodíš to třeba s metrem, že by si zjistil,
2: to asi ne.
1: Jestli tam ta norma ještě jako splňuje, nebo už ne.
2: To asi ne, ale když vyjedu z oblouku a uvidím to, tak samozřejmě rychločinné brzdění a co nejdříve zastavit. Byť to třeba projedu v 50 km rychlosti, nic se nestane a v horším případě to může vykolejit právě ten vlak. No.
1: Mm-hmm. Jak často se to tak může stát během těchto extrémních dnů?
2: No tak ona ta kolej se vlastně roztáhne přes den a večer nebo v noci, když je tma a není takové horko, tak ona se zase jak kdyby stáhne zpátky, jo. Ale už to je ta deformace, už ta ocel prostě nějak pracuje, takže za 2, za 3 dny se právě tady tohle to může stát. Ale jak často? Já jezdím téměř 10 let a zatím jsem tohle to nezažil. U nás na té trati jako, jo.
1: Tvým laickým odhadem, pokud se teda stane to, že ta kolej vybočí někam do boku a už bys to neprojel, zastavil by si předtím a přijela by nějaká asi hotovostní četa, která by to měla opravit. Dá se s tím vůbec něco udělat, když je to v tom stavu vlastně roztaženo, to železo je zahřáté v tu chvíli, venku je vys dneska skoro 40 stupňů ve stínu?
2: No musí to porovnat traťmistr, jo, ten z organizace, které patří tratě, tak ten to porovná a ten rozhodne, jak rychle, jestli vůbec ten vlak může jet. Jo, můžeme přes to místo třeba projíždět 5-kilometrovou rychlostí, ale ten vlak jede. Jo? Mm-hmm. Nebo třeba řekne, pojedete 20, aby se nic nestalo a večer to přijde zkontrolovat znovu právě krz to, že je už není takové horko, řekne, kolej je v pořádku, můžete jet nejvyšší dovolenou rychlostí.
1: Dobře, co se stane v tom případě, že teda nepovolí jízdu toho vlaku dále a ty stojíš s plnou soupravou někde mezi poli?
2: Vyslechnu si
1: někam spát? No, samozřejmě,
2: vyslechnu si asi něco hodně špatného. Ale nezbývá nic jiného, než se vrátit do té stanice, ze které jsme vyjeli. No.
1: Tam se to vysadí a pak přijede Nikol s autobusem a udělá náhradní dopravu.
2: Dalo by se říct.
1: Niky, z pohledu šoférky autobusu tohle to asi vyloženě nehrozí, že by ti někde se zvedl asfalt a ohrozil by ti na jízdě. No, samozřejmě se zvednou může, zvlnit, známe naši dálnici a to nebylo ani vedra a zvlnila se. Ale zažila si něco vyloženě špatného v souvislosti s tím extrémním počasím?
3: No, tak jenom ty vozy prostě trpí asi, jakože fakt setkal jsem se ještě na odpoledních, třeba fakt jako ten klimatizovaný autobus a prostě nechtělo to jet. Prostě fakt jako trapil se ten autobus, jo. Potom ta teplota už jako klesla, tak už to bylo lepší, ale myslím si, že ty stroje fakt jako trpí.
1: Ono i sednout do osobního auta a potom zůstat stát někde na křižovatce, když jsem měl starou 120, tak tam třeba pomáhalo pustit topení, že jsem vlastně trošku zvedl nebo zvětšil ten okruh té vody a byť v tom autě bylo teda jako fakt na umřetí, tak to pomohlo a přestalo to vařit. Ale to byla typická věc, 105, 120, někdy těch 80, 90 let. Jo, dovedete si to představit dneska?
3: No,
1: jako.
3: Já mám takový zážitek v Norsku, jsme jeli prostě do velkého kopce, to auto prostě už fakt jako nemohlo začalo se přehřívat a říkám, prostě musíme pustit topení, že?
1: No a fakt to pomůže.
3: Fakt to pomohlo,
1: jo, takže pokud dneska teď stojíte někde na křižovatce, máte tam nějaký 120 na tom budíku, tak zapněte topení a ono to bude sice topit, ale teplota půjde dolů. Dnešní mašinérie je s Nikolou a Martinem. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Mašinérie.
1: Fresh Radio, nedělní mašinérie. Dneska s Martinem Součkem, strojvůdcem národního dopravce a také Nikolou Záneckou, řidičkou autobusu tady ostravské MHD. Odkud vy dva se vlastně znáte?
2: No tak já vlastně tím, že dělám ještě brigádně, jezdím s autobusem, tak vlastně takhle z garáží. No.
1: Takže v rámci ostravské MHD vlastně, ty jsi kdysi byl na plný úvazek tady u nás v Ostravě a dezertoval jsi.
2: Dezertoval.
1: Lituješ to rozhodnutí?
2: Ne.
1: Raději na dráze.
2: Musím říct, že ne, že by mě ta práce řidiče nebavila, ale já jsem vždycky tíhnul více k vlakům, když se vlastně naskytla ta situace, ta příležitost. Tak jsem zkusil a poštěstilo se.
1: Niky, a ty jsi třeba nepošilhávala někdy, že by si chtěla zkusit jezdit s vlakem, vyměnit ten autobus za dráhu?
3: No, tak já Marťovi tak trošku tiše závidím, protože jako...
1: A proč ta železnice je taková, že vás to láká víc než ten autobus? Protože mám spoustu řidičů, kteří říkají, to je můj dětský sen, já jsem si ho splnil. A pak jako jezdí 2-3 roky a najednou začnou mít ty zaječí úmysly a znám spoustu lidí, kteří utekli potom na dráhy.
2: Já za mě musím říct, že netuším. Mě to doprava jako už baví od dětska celkově, ať je to autobus, vlak, metro, jo, celkově, ale ten vlak, nevím ani upřímně.
3: No prostě na to se člověk podívá, vidí ten vlak a prostě to je úplně wow.
2: No.
3: Ten pocit, jako ovládat prostě ten kolos.
2: Asi.
1: No, tak autobus, když vezmeš kloubák, tak to je taky kolos, ne? To má nějaký
3: jako
1: 15,
3: jo,
1: 20 tun
3: ale
1: možná.
3: Ten vlak je prostě vlak.
1: Jo. Marča, jsou vůbec jako ženy strojvůdkyně?
2: Jo, pár se určitě najde. No tak pár, jako co vím já, je pár. Jo, ale určitě v Česku snad vyšla statistika kolem 120. Ale co se týče, i nákladních jako dopravců a takhle, nejenom jako u nás národního dopravce, ale i těch soukromníků právě. A jezdí jako dost.
1: Niky, máš možnost?
3: No.
1: A ne, to by se nezradila, ne?
3: Nevím, co bude v budoucnu, no, ale zatím jako autobus je autobus.
1: Tak jsi relativně mladá.
3: No.
1: Tak máš život před sebou. Máš vůbec nějaké děti nebo nějakou rodinu?
3: Mám syna, no, 8letého.
1: No a jak on to bere, tak děláš na nějaké směny s tím autobusem a jak to zvládáš s rodinou?
3: Tak teď už je to lepší. Teď
1: už je větší?
3: Už je větší.
1: Počkej, a v pátek bylo vysvědčení.
3: No.
1: A? Pochlup se. Za syna teda.
3: Tak, sice měl dvě dvojky, ale je šikovný.
1: A která třída?
3: Druhá.
1: Tak to je pěkné. Já už ve druhé, no asi tam taky byly nějaké dvojky.
2: A já si to nepamatuju.
3: Já jsem měla
1: to je nejlepší. A tak ty jsi špetka. Chtěl jsem se vás ještě zeptat, protože pomalinko a jistě jdeme do finále. Jak to máte s oblečením v práci? Protože vy jste obě dvě vlastně profese, které musíte mít nějakou uniformu svým způsobem. Je možnost nosit nějaké kraťasy, nějaké trička, něco pohodlného, co opravdu v létě, alespoň trošku zmírní ty následky toho vedra?
2: Tak u nás na vlaku jako máme kraťasy normálně nafasované, tričko to bavlněné úplně lehoučké, takže my můžeme, když jsou tady ty extrémy, zrovna dneska třeba jsem v tom jezdil.
1: A Niky?
3: No my taky v práci vlastně na léto jakoby fasujeme taky ty bavlněné trička a je to dost příjemné jako proti třeba těm košilím a nebo tak.
1: A pomůže to třeba opravdu minimálně pocitově, že se cítíte
3: určitě
1: lépe, svobodně, tak jako...
3: Jo, než tam...
2: To tričko jako obyčejné je takové těžké. A když se člověk trošku spotí, tak přece no to cítí v tom bavlněném ani tak ne. A ani se tolik nepotíš. No.
1: Hele, jste oba dva profesionálové. Co byste poradili v rámci pitného režimu řidičů? Protože teď se začne jezdit do Chorvatska, různý dovolený po naší vlasti. Je lepší pít nějakou neslazenou vodu, jako chladnou, jako vymraženou třeba minerálky nebo něco sladkého?
2: Za mě spíš takovou vlažnou, ne úplně ledovou, protože ono to ve finále udělá ten opačný efekt, že ten člověk se potí ještě víc.
1: Mm-hmm.
2: Takže fakt takovou vlažnou a já jsem si teďkom hodně oblíbil studené čaje. To jsou pytlíčky čaje do studené vody. Je to ochucené, není to třeba sladké tak moc, mi to hodně pomáhá.
1: Niky, ty nějaká rada?
3: No já víceméně piju jenom tu vodu a jak říká Martě, jako ne úplně ledovou. Jako zase úplně ne nějak teplou a kafe ještě piju ráda, no. Tak.
1: No zrovna kafe si myslím, že jako na pitný režim, nevím.
3: Ale dneska jsem ho měla jenom ráno.
2: A tak jsou ledové kávy, to já mám taky rád.
3: A frapečka. Ledové,
2: no, ano.
1: Jo, to taky miluju. Dnešní mašinérie s Martinem Součkem a Nikolou Záneckou.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
12: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Mašinérie!
1: 17 minut a 19. My jsme ve finále dnešní Mašinérie dospěla do toho, jakoby, jak se tomu říká, cílová rovinka. K návěstí dlouho, kde už prostě dál nejedeme. A budeme mít přestávku. Už jsem avizoval dneska poslední Mašinérie, potom zase od září. Co si na závěr říci? Rozhodně začíná doba dovolených, protože v pátek jsme měli vysvědčení, takže se začalo cestovat. Tak rozhodně, ať dojedete do cíle, ať dodržujete nějaké ty základní pravidla. Marťo, zkus to tak nějak zopakovat. Teď pomineme vlaky, ale ty si...
2: Určitě nějaký pitný režim, ten je nejdůležitější, bezpečnostní přestávky. Byť je to osobní auto, ten člověk si řekne 8 hodin úplně v pohodě zvládnu, ale tady v těchhle z těch vedrech, i když je tam klimatizace, ono to unavuje hodně. Jezdil jsem i párkrát zájezd s autobusem, jel jsem Chorvatsko, Itálii, tam ty přestávky jsou povinné, ale opravdu to pomáhá. Zajeďte si na dálnici,
1: se na možná.
2: Protáhnout se přesně tak, no.
1: Jo. Rozhodně třeba za sebe nedoporučuji pít Red Bull.
2: Ne.
1: Jo. Protože, nebo jakýkoliv energeťák, jo, protože tohle z toho sice samozřejmě na chvilku možná dodá nějakou energii, ale je tam spousta cukru a potom ta sinusoida, té bdělosti, strašně rychle jako
2: prudce klesá, no. Tam je to, říká se tomu rychlý cukr, ono tě to opravdu nabudí, byť třeba na půl hodiny, na hodinu, ale potom si zase unavený, no.
1: Co vy a dovolené, chystáte se někam?
3: Já to tak ještě zatím ani nějak neplánuju.
1: Takže doma, koupaliště,
3: uvidím, jako Lysá
1: hora.
3: Možná na nějakou chatu, s kolegyní jsme přemýšleli, že bychom si pronajali někde chaloupku nějakou. Mm-hmm. Ale uvidíme, třeba nakonec se rozhodnu nějaký last minute.
1: Ale díme. Marťa, co ty?
2: No já v srpnu jsme se domluvili s mým taťkou, že v důchodu, takže má času plno, na 3 dny do Gdaňsku, do severního Polska.
1: Tam je krásně, tam jsem
2: no,
1: byl.
2: No právě, my jsme byli před 4 lety na Helu, na tom poloostrově.
1: Ano.
2: Krása, byli jsme se podívat do Sopot, Gdaňsk, Gdyně. No a letos právě chceme do toho Gdaňsku být na 2-3 dny. No a potom první týden v září s přítelkyní na 3-4 dny do Chorvatska.
1: Tak ať vám vaše plány a dovolené výjdou, ať se vrátíte úplně v pořádku a máte obrovské zážitky. No a s váma se loučím, uslyšíme se v Mašinérii někdy v září, ale dobrá zpráva možná pro některé, že zítra v siestě po 12. hodině ten na Freši. Mějte se krásně, kolama dolů a mým hostům moc děkuju.
2: Já mi děkujeme
3: taky
2: tobě, Marťasku. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Something about you. I can't keep my mind straight when I'm around you.

0: Rádio Fresh. Metropolitní rádio.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Sequence starts in 10 seconds. 4, 3, 2, 1. Ignition.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte pulari.cz.
10: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
12: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Buongiorno, amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
4: Tech Talk.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz
5: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
0: TikTok. TikTok. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: TechTalk. Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
11: Letní rande, stylově.
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
14: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
15: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
16: Radar. Radar. Posloucháš Radar na Fresh Radio.

rozpad, daj se mezi prst. Já se hlídám, aby mi život neprotok mezi prst. Ona ta jako sní, když do ní dávám si prsty. Musíme

0: Je to tak, i když je venku tak, jak je dneska, tak my jsme přišli a přišli jsme, protože v rádiu je klimatizace a doma nemáme klimatizaci.
1: Ano.
0: A není to jenom kvůli toho, je to i kvůli toho, aby jsme vám přinesli nové vydání Radaru na Fresh Rádiu.
1: Ano, dobrý večer, hlavku tady je Smith, jsme tady zase po dvou týdnech a pomocte nám někdo, prostě už, prosím.
0: Myslíš finančně?
1: Ano, mám exekuce 4. Potřeboval bych prostě to nějak, jako nějakou insolvenčního správce, který by pomohl. O tom to ale dneska nebude.
0: Nebude, aspoň jednou.
1: Dneska to bude o trecích, samozřejmě, nové alba, nové písničky, které vám pustíme. Ale dneska to bude i o jednomu pánovi, který tady s náma sedí. To znamená, že jsme tady ve třech. Můžeš pozdravit klidně.
2: Ahoj, ahoj. Dneska to bude o Changovi a jeho insolvencích.
1: Zkusíme se domluvit, že bychom je přepsali na tebe, ty moje.
2: Jaj.
1: A více o Changovi se dozvíte v následujícím vstupu, takže pokud máte nějakou otázku, na Instagramu máme příběh, na který samozřejmě můžete reagovat, nestyďte se, nebojte se a ptejte se.
0: A já vidím, že někteří jste si už všimli, že se nám dá psát i před z aplikaci Fresh Radio, pokud nás tam posloucháte. A napsal nám tam posluchač, který se podepsal jako Pecinas, a ten napsal Čenk, takže nevím, jestli ho znáš.
2: Jo, znám. What's up?
0: Takže vemte si s něj příklad, stáhněte si naši apku, tam nás můžete poslouchat všude.
1: Ano.
0: A můžete nám tam psát, máme tady, dopsal tam ještě shoutout from Polanka / Poruba, takže my zdravíme.
2: Reprezent.
0: Nejenom tam, ale všude, kde nás posloucháte, na začátek si dáme něco takového popíkovějšího z novinek. Je tady spolupráce Cedrika z Rychlých kluků a je tam Viktor Kal, který prostě musíte mít, pokud děláte takový ten pobrep, tak si musíte vždycky pozvat buď Viktora Kala nebo Gufrau, jinak neexistujete. Takže on zvolil tuhle cestu a track se jmenuje Pinot Noir, a je to francouzsky, ale není...
1: Jak jsi to přečet ještě jednou?
0: Pinot Noir se to píše.
1: Pinot Noir, he?
0: Jo, je to nějak tak chosán, takže tady je novinka. Jsme Radar.
1: Yeah.
0: Fresh Radio.

0: V radaru na Fresh Radio tohle byl track nazvaný I Can't Wait od Kanye Westa, který vydal deluxe verzi svého alba Bully. Jsou tam tři tracky, které jsou nové, a ty ostatní tracky jsou updateované, protože byly na té původní verzi nedokončené.
1: Aha, dobré.
0: A zajímavost je, na tomhle tracku je Lauryn Hill na featu, která, když je nahrával své první album College Dropout, tak tam byl track nazvaný All Falls Down, kde je vlastně přespívaný refrém jejího tracku. A Lauryn Hill tehdy odmítl s ním spolupracovat, musel to přespívat někdo jiný. A teď po 22 letech tak jsou spolu na tracku.
1: No, to je šílené. A jak jsme říkali na začátku, už jste slyšeli jeho hlas, máme tady ve studiu hosta, je to Čenk Dvorský.
2: Přesně tak, zdravím, děkuji za pozvání ještě, to jsem zapomněl říct předtím.
1: Není za co, ty peníze nám potom dáš po vysílání. Jak se to vlastně vyslovuje, je to Čenk, Čank, nebo Chang?
2: Je mi to jedno upřímně, jako já to říkám Čank, ale jako je mi docela jedno, Čenk,
0: jak to
2: co se vyslovuje líp prostě člověku, jako.
1: Aha, protože většinou ti interpreti vlastně, nebo ti umělci, tak se na to zakládají, že se to musí slovat prostě přesně. Já vím třeba, jak Kalina vyslovoval každý Kalin, a potom jsem dělal nějaké video, říkal jsem Kalin, protože jsem si to zjišťoval, a všichni pěli, ne, já je Kalin, a on potom říkal vlastně, že to je Kalin, takže...
0: A nebo já, když jsem kdysi dávno udělal video, kde jsem řekl 58G, tak mě lidi chtěli ukamenovat totálně.
1: Jo, no. Takže Čank Dvorský.
2: Jo, ale je to asi tak, jak třeba JID JIT, prostě můžeš vyslovovat obojí asi a je mi to jedno. Tež asi neřeším moc a možná občas tež řeknu Čenk, takže...
1: Nebo pane Dvorský, když tak.
2: Tež možnost.
1: co to vlastně znamená, nebo proč zrovna Čank?
2: Mám k tomu příběh, nevím kolik mám času.
0: Dvě
1: hodiny prostě.
2: Dobré, no, jako to vzniklo tak, že Čank je prostě tajská značka piva. A Dvorský je příjmení mojí mamky, jakoby. A on prostě rodiče byli na dovolené v Tajsku a prostě řekli si, že jako hej, s jakýma svojima známýma snad myslím, a prostě jejich známí si říkali, že by to bylo strašně funny, jako kdyby dítě mojich rodičů se jmenovalo vlastně po pivu a příjmení po mamce. A vlastně jsem nad tím tak přemýšlel, jako deal jsem hledal jméno vlastně, toto jsem si vymyslel až třeba v srpnu. A řekl jsem si, že prostě jako to sedí, že to je takové funky, jde to přes...
0: Můžeš být rád, že zrovna nebyli, že byli v tom Thajsku, protože jinak by se mohl jmenovat Braník třeba.
1: To jsem měl taky nachystaný, to vtip, která se myslel Plzeň.
2: Jasné, Braník Dvorský.
1: Jo, mi se to, musím říct, že se mi to líbí, to jméno, takže to je fajn.
0: Mě právě první napadl tak tady místní legenda Lucretius Čenk, jestli nejste příbuzní náhodou.
2: Ne,
1: jo, vlastně,
2: ne.
1: Jo, to mě nedošlo, to jo.
2: Ne, ale vlastně ten producer tag, co mám, tak jakoby můj producer tag je vlastně, já si beru malého Čanga, a to je z filmu Česká republika, jakoby republika. A
0: to je tam, jak tam přivede... toho MC Ferka, nebo z té scény, nebo...
2: Je to možné, je to možné. A oni tam právě Orion, Cole a...
1: Hugo.
2: A Tox přijeli prostě do Karviné. A on tam...

0: Tam prostě oni si každý vybírali z těch kluků, co tam prostě pro ně rapovali. A Orion si právě vybral snad jako Lucrecia právě. A má to Lucrecius právě na svém YouTube, tak to prostě jsem...
1: A to je dobré, protože hodně...
0: Vykradl jsem to.
1: Což možná bychom měli i zmínit, co jsme určitě neřekli, že jsi producent a interpret.
2: To nevadí, tak to by se právě posluchači dozvěděli v průběhu
1: času. Takové, postupně odkrýváme záhady. Já vím, že to hodně producentů používalo. Nejznámější Pierre Bourne, jak použil z toho filmu, tak to je jako hodně podobné, takže... Jo. Takže jako jsem rád, když někdo to umí využít, tu kreativitu. Jasné.
2: Scéna v Karviné byla dobrá, ale tam byla MC Shayna.
1: Ano, Čengy tam ale pozval, přivedl to, si pamatuju tu scénu. Takže...
2: Tak už lásko, nefárej.
0: Jo.
1: Což se dívím jako možná tip. My se budeme potom v dalších vstupech bavit i o tom, protože často sampluješ i starší hity ve svých songách. Tak třeba MC Shayna bys mohl využít. Já si myslím, že by to stělo
0: já
1: dobře.
0: Já jsem nad tím přemýšlel jako zrovna z toho videa. Ono právě i z toho videa, jak byli v té Karviné, tak právě Hobson Clark, nevím, jestli znáte. To jakoby tež prostě mladý rapper teď jako... Měl 2024 měl album a prostě tež tam samploval, jak tam nějaké děcko říká prostě a nevím, to je jedno, ale prostě na samploval to tam.
1: Dobře,
2: jako MC Shayna, kdybys udělal, tak to by byl luxus, to bych poslouchal.
1: Jo, takže takový tip.
2: To bych poslouchal do kolečka.
1: My se vždycky snažíme našim hostům dát nějaký tip, zatím ho využil jenom jednou vlastně Noiva, nevím, jestli ho znáš.
0: Nevím,
1: ale my jsme mu tehdy navrhli, že když bude dělat upoutávku na nějakou svoji akci, nebo promovat track, tak by to měl nahrát z pračky, dát si telefon do pračky.
0: OK.
1: A vážně to udělal, což cením, že využil náš tip.
2: To jsem nečekal.
1: No nic věcí, my se za chvíli popovídáme o tom třeba, kde bereš inspiraci k produkci a podobně. Okay. Teď si dáme každopádně track, který se jmenuje Generace pomlčka intro k jinému projektu, což já jsem jako pochopil, protože ty jsi měl potom máš nějaký projekt, který se jmenuje...
0: Fotky západu slunce. Aha.
1: A potom jsi měl nějaký, který se myslím jmenuje přímo Generace, nevím, jestli si to dobře pamatuju.
0: Jo, na tom je jakoby intro je Regenerace.
1: Takže ty jsi jakože k tomu předchozímu projektu dal intro k tomu následujícímu, jestli to chápu.
0: Ne, já jsem chtěl udělat jakoby prostě rapované album. A já jsem si jako... u mě ten proces vypadal tak, že jsem si prostě... vybral ty beaty, co jsem si vyprodukoval, prostě naházal jsem si to na to album a tohle bylo intro, ale z toho projektu sešlo, takže je to intro jenom k jednomu projektu a to je koláž, no.
1: Ale jako, nemyslím, že jsi jako dal i do toho názvu, že prostě jo, každý jo. Ten track, odkud pochází, takže tady to je.
2: Příjemný poslech.

0: Radar Fresh Radio, tohle bylo trošku takové divočejší Rocket Reese a Cemetery, track nazvaný Black on Black. Trošku jsme změnili tempo po takovém pohodovém chill tracku od dnešního hosta Čenga Dvorského. A my navážeme na to, čem jsme se bavili v minulém vstupu. Zmiňovali jsme tam na konci, že jsi producent a vlastně i rapuješ, takže jo. Vlastně takový kompletní interpret. A mě by zajímalo, kdyby si měl třeba popsat, jestli se to vůbec nějak dá, tak třeba nějak ten žánr, kterému se věnuješ v rámci té produkce, nebo co to třeba zahrnuje?
1: Kdybych to měl popsat absolutně laicky, je to hodně oldschoolově inspirované. Líbilo se mi zrovna, jak Honza Čejka dělal post o novém undergroundu, tak ten tam řekl, že je to progresivní nostalgie. To se mi hodně líbilo. Vlastně je to hodně zakládané na samplech. Hodně inspirované Kaněm, bych řekl, jako určitě stylisticky to tak hodně zní. A asi tak, jako hodně laid back prostě, takové... Nevím, co víc bych řekl. Asi tak.
2: Kde se to tak jako vzalo, ta láska k té hudbě, nebo když to začal dělat, nebo když to zjistil, že...
1: No jako... Pamatuju si, že prostě na základce mi nějací kámoši prostě ukázali Eminema a od té doby já jsem byl jako, že wow, to je insane prostě, co ten člověk dělá. Jako... Strašně mě to fascinovalo, co jako... Eminem dokázal a vlastně v té době jsem si říkal jako strašně hej, to bylo strašně husté, kdybych jako měl Eminema na tracku někdy jako a nevím, asi od té doby a jako byl jsem předtím hodně dlouho nerd do hudby jako od té doby, co prostě jsem začal poslouchat rap, takže asi odtamtud tak nějak, že jako tak, ale nevím, jako asi tak, no.
2: No a takové to jako první zkoušení vlastně, kdy jsi začal dělat ty beaty třeba?
1: No to jsem začal 23 v létě, to bylo hned na začátku léta, teď to budou zrovna 3 roky, no. A právě jsem jako měl dlouho stažené FL Studio v počítači, protože prostě jsem si někdy našel, že jako přesto se dá dělat hudba, našel jsem, že FL Studio... A prostě tak jsem si to stáhl na počítač a pak jsem to neotevřel. A pak jednoho dne prostě jsem se cítil šíleně motivovaný a udělal jsem úplně jako otřesný Jersey Club track, kde jsem samploval Deja Vu od Viktora Sheena, zrovna tu Izovu feature a jako mám to pořád na Soundcloudu, jmenuje se to Tancuj Vykrucaj, dokonce jsou tam dvě verze a jako je to tragédie. A to... Ale prostě vím, že tehdy jsem si řekl, že prostě hej, já jsem byl tak hyped, udělal jsem si na to strašně super cover na ten track a pak mi prostě, myslím, že kamoška mi řekla jedna, že hej, a co, jako prostě hoď to tam, tak jsem si založil SoundCloud účet a od té doby jsem to tak nějak začal dělat, že prostě, tak no.
2: Jo, jako kdyby si slyšel některé interprety a jejich první ty písničky, tak to podle mě je tak tisíckrát horší, než jako třeba ty si myslíš, jo, protože
1: no, to jako je, no, myslím si, že prostě já jsem tím, že se zajímám o tu hudbu hodně, tak jako občas jsem si našel jako třeba první track od, nevím, Eminema nebo od Cartyho nebo tak, ale teď jako myslím, že ten můj je o něco horší, ale zase jako možná si to myslí každý takhle, že prostě ten jejich track je ten nejvíce tragický.
0: Zase, když to vezmeš třeba ze strany producentů, tak myslím si, jako když si pustíš první track od jakéhokoliv producenta,
1: jasné,
0: tak je to prostě ten začátek, že na tom se potom učíš budovat.
2: Jako já jsem dostal takovou tu MPC desku.
1: OK.
2: A stal jsem si k tomu i nějaký software. Je to od Akai, myslím? Je to od Akai, takový ten nejzákladnější vlastně, co je. A já jsem z toho úplně byl ztracený, jako extrémně, jakože jsem nedokázal vlastně si naprogramovat ani ty tlačítka, aby to dělalo jakože správný zvuk na správném tlačítku prostě. Aha. Takže jako to moc nebylo úspěšné tažení tady tohle, ale jako je to, chápu, co na tom jako lidi baví, no, že vlastně nevím, jakým způsobem to děláš ty vlastně, jak k tomu přistupuješ, protože vím, že se to dělá jak přes ty MPCčka, ale mm-hmm. jako to, jak jsem se to jako chtěl naučit, tak vlastně jsem to jako vůbec nedal prostě.
1: Jo, to si dokážu představit, že jako NPCčko, zvažoval jsem, že bych si jako někdy pořídil, ale mně to přijde úplně jako černá magie prostě, napojit si to, vyřešit si, jaké tlačítko dělá co a... Uh-huh. Já sotva umím jako si stahovat pluginy, takže takže jako já jsem rád za to a nevím, uvidím možná někde, ale jako prozatím na to nemám dostatečné technologické skills.
0: Uh-huh. Jsi říkal, že používáš FL Studio?
1: FL Studio, ano.
0: Takže to tak, zkoušel jsi nějaké jiné třeba softwary, nebo si prostě se toho držíš od začátku, když už prostě si na to zvyklý?
1: No, chtěl jsem zkusit Ableton na 30 dní, byla zkušební verze a to jsem neudělal a pak vlastně, jako zkusil jsem si to jednou, to bylo u, jakoby, kámoše Trashpita, se kterým mám track, dělali jsme track Foxtrot a vlastně on odešel někam vedle do místnosti, tak jsem si tam jako zkusil pošefit nějak ty svoje vokály a tak a jako, myslím, že je to zajímavé, ale teď se v tom nedokážu orientovat. To je ještě více jako technicky náročné.
0: Já to zase chápu, že to je vždycky o tom zvyku, protože já jsem teda nikdy nic jako neprodukoval, ale zkoušel jsem si třeba upravovat tracky třeba, jsou krátší třeba na hraní a podobně. Mm-hmm. A vždycky jsem to zase dělal v Abletonu, protože jsem ho měl cracknutý.
1: Jo.
0: A když jsem pak otevřel FL Studio, tak zase to pro mě byla úplná magie, takže asi je to i o tom, na co si zvykneš.
1: Jo, to asi jo, no.
2: Jako respekt, jo, všem, co prostě v tom umí, jakože to je úplně extrém. Jako, jak jsem viděl Sergeje třeba, co dělá, co má za mašinky a taky se to celé naučil, odprodukoval si vlastně celé album. Mm-hmm,
1: to jo.
2: Tak jako to je...
1: A právě tež na tom NPCčku, myslím, že jo, to říkal
2: jo,
1: někde.
2: Jo, jo. Vždycky vidím DJ Víče, jak je někde na dovolené, na tom, na Havaně, jo, nebo kde, tam si to vždycky na pokoji.
0: A nebo Fredegen jezdí v metru v New Yorku, nahrává tam lidi, jak se baví a pak pak to tam taky nasampluje. Uh-huh. Takže jako ta kreativita, jako někdo to řekne, já to není žádné umění, když to děláš na počítači, jenže prostě
2: je to
0: jenom jeden z dalších nástrojů.
1: Tak to zkusí, jako.
0: No, přesně.
2: Jo, no, hej.
0: No, my si teď dáme další tvůj track, ten se jmenuje Michela D'Angelo, což jo. Asi jako kombinace dvou jmen, jestli se to řeknu.
1: Michela a D'Angelo, no, já jsem právě jako, mám, chci z toho udělat takovou jako, svoji věc prostě, že na té předchozí tape mám třeba track JPEG Myšík, což je vlastně JPEG Mafia a Adam Myšík dohromady. A jako mám takhle poznámky plné třeba 50 takhle smíšených men a to...
2: Ale ten track je nejúspěšnější, ne? Já jsem se díval, že...
1: Ten je můj největší, no.
2: V rámci čísel, že je jako nejlepší, no.
0: Tak se ho pustíme a my jsme Radar.

0: Radar. Radar Fresh Radio a my se teď podíváme na asi nejočekávanější desku letošního roku, která konečně vyšla. Je to Izomandias a jeho Exit Upalice. Album, které bylo týsované už strašně dlouhou dobu. Vlastně v klipu Hip Thrust a Type Beat a vyšlo teďka. A co já musím ocenit hned, první věc, pochválit, že ani jeden z těch dvou tracků na tom albu není.
1: Ano, to jsem čekal taky, že to bude taková výplň a není to tam. Ale je tam Podívej mama, což je jako jeden z těch slabších tracků za mě teda. Každopádně celkem těch songů tam je 17, 44 minut.
0: Ty tracky tam jsou hodně krátké, ale on to i říká na začátku, že
2: malý
0: to
2: porce.
0: Je malý porce, ale jako dobré, nemůžeme to říct přesně, jak to tam říká.
1: Jako Michelinská restaurace, prostě dostanete málo, ale je to výborné. No, co se týče hostů, Hector, Sara, říkáš, Nintendo, Saul, Kellyn, Hasan, Nobody Listen, to je produkce, PTK, Luca Brasi, bohužel Rafael a Viktor Šín.
0: A Viktor Šín není tam Buka, což je zajímavé. A jak se vám líbilo to album? Bavili jsme se o tom, že jsme to slyšeli všichni. Já jsem velmi spokojen, jsou tam samozřejmě trošku slabší místa, ale dal k tomu takových 7,4 z 10.
1: No, já musím říct, že jak jsem si pustil Milou mě nenavidět je v pohodě track, pak jsem si pustil Máme toho moc, říkám si, tyjo, tak to jo, tak to je luxus prostě. A strašně se mi to líbilo. A pak tam to byl takový jako standard, ale jsem tam nějaký track mě velmi zaujal, jako třeba Karma Forever, kde to je takový jako diss song na interprety a i na lidi, kteří se na pohybují kolem
0: Castora,
1: kultury.
0: Co má Forever značku.
1: Líbil se mi i track z Nintendo, musím říct teda, takový jako rychlejší.
0: Tam hlavně referencují svoje starší tracky, že ten track je složený z toho.
2: Takže to je strašně líbí.
0: To bylo jako i kreativní, takže to se mi taky líbilo.
1: Beat byl výborný. No a celkově taky, no, já bych tomu dal takovou sedmičku z deseti. Není to úplně top, protože já i z Mandia se nejsem úplně jeho nějaký velký fanda, ale tady to bylo jako fajn.
0: Já jsem strašně rád, že to takhle dopadlo, protože ty první dva songy mě nenaplňovaly moc očekáváním. Jako, co se týče jako mých třeba favoritů, tak Máme toho moc je jednoznačný favorit, to je za mě třeba i top 10 izových tracků vůbec.
1: Souhlasím.
0: To je samozřejmě, jako výborné. Potom, co se mi hodně líbilo, bylo, že Nechci tě tady s Kellynem a Hasanem. Tam, vím, že hodně lidí tam jako nebylo nadšených z toho Kellyna a tam hlavně, ale za mě jako tam zpívá tak emotivně, když on jde do téhle polohy, tak je to za mě super. Potom Dřív bylo líp, s Viktorem je taky super a jako nemyslím si, že je tam vyloženě úplně špatný track, že možná Podívej mama a ten track s Hectorem, tak jsou takové nejslabší, ale je tam hodně takových prostě, co by tam, kdyby tam nebyli, tak mi to nevadí.
1: Jsou tam takové jako klasické Izomandiasoviny, no.
2: Jasné, no.
1: Co Čenk na to říká?
2: Za mě moji osobní favoritové jsou Strach je malá smrt, protože tam je sample z Pearls od Sade. A já jako strašně mám rád Sade, takže jakmile jako to jsem slyšel, tak jsem si řekl, to prostě je banger. On ani nezačal rapovat, ale prostě slyšel jsem tu Sade, řekl jsem si, klasika, prostě jde to do playlistu. Nelíbí se mi tam moc ty bars, některé jako jsou tam některé takové trošku moc grafické.
0: No, on když se Izo snaží být romantický, tak mu to většinou moc nevíde.
2: Je to takové, no.
1: Je to takové vždycky, že to je jako romantika a zároveň to je takové hnusácké. No. Jako,
2: pak
1: že
2: ještě Coupé se mi strašně líbí. To je jako, to je prakticky ta samá situace, protože on strašně rád Saru Rikas a jak má tu jsem slyšel, tak prostě jsem si řekl, o můj bože.
0: Jako,
2: to je jako hodně crazy.
1: Díval se i na její obrázek, jak jsi to říkal?
2: Na co?
1: Na její nějaký obrázek, nebo na
0: nevšímej si ho.
1: Já jsem se nevěděl za slovo fotka.
0: No. Jako je pravda, že to, no, že Izo, jako já vím, že on to jako myslí dobře, ale že když se snaží být romantický a řekne tam, že jí chybí její zadek nebo něco takového, nebo mu chybí, tak to není zas tak romantické, jak on si myslí. No. A právě proto třeba, protože je tam ten track se Saulem, kde Saul je prostě naprosto skvělý.
2: Ten je super.
0: A Izo jako v pohodě, ale prostě je to takový track prostě emotivní a on tam taky má takové trošku slizké bars někde.
1: Já jsem u té Sary, jsem si říkal, že je škoda, že tam nemá víc prostoru, no. Že tam bylo jako až na konec, takové jako kratší části a těšil jsem se, že bude mít víc prostoru, no tak škoda. Ale musím říct, že mi tam i chybí nějaký takový trošičku překvapivější feat, že jsem čekal, že tam bude někdo takový jako s někým, s kterým nedělá jako často. A to je škoda, no.
0: Mohl by tam být Fakult, s kterým už měli track, ale ten hraje prý na pianu v Podívej mama.
2: Jsem chtěl říct,
0: že se tam objevil.
2: A pak ještě Laudze si tam mohl vzít třeba někam. Ten myslím, že by se hodil. On tam má nějaké tu promluvu. A jako to se mi tam líbí. Myslím, že tam mohl mít feature.
0: Jako Laudz podle mě, já nevím, jako jestli k tomu není jako nějaký vnitřní důvod, třeba kvůli labelu nebo podobně, ale i na tom albu od Hasana ze Saulem, tak má prostě, je tam slyšet v některých trecích a není tam prostě uvedený.
1: On jde vždycky kolem toho studia, jenom zazvoní, prostě tě, baví se tam, víš co, někde z dálky, tak to tam jde nějak slyšet, ale to nejde prostě.
0: Jinak nejslabší, za mě rozhodně nejslabší část je Luca Brasiho část, jako to bych tam vůbec nedával. Naštěstí ho tam vždycky dají jenom velmi krátce, takže se to dalo zvládnout.
2: Mě spíš tam vadí ten Rafael, jak poetizuje o těch nohách, jakoby. Abychom to řekli tak jako hezky.
0: No jako já jsem Rafaelovi moc nerozuměl, takže já jsem pořádně nepochytil, o čem on tam mluví.
2: To možná dobře.
1: To je možná dobře. Já si pamatuju, jak jsem poslouchal vždycky ty anglické tracky nebo z Ameriky prostě a vůbec jsem neviděl, o čem to je. Prostě to bylo dobré.
2: Jako zrovna nám hraje jeden takový to Wet Dream zrovna.
0: Jo, tam ta dáš asi nebude vědět, Wet Dream je od J. Cole track. My ten podcast tu používáme často a je to jako přesně ten název, jestli víš, jako co si pod tím představit, tak je přesně o tomhle, o jako předčasné ejakulaci.
1: S tím mám problém.
0: Takže si to určitě poslechni. My si dáme tedy ukázku z Exitu Palice a říkali jsme, všichni jsme chválili track, máme toho moc, tak my toho nemáme zase ještě zatím moc, tak se opustíme.
1: Kromě těch exekucí.
0: Ano.
1: Jsme radar.

0: V radaru na Fresh Radio tohle byl nový track od legendárních PSH, jmenuje se Někdo jiný. Vyšel k tomu i klip, který byl natočený někde v USA, očividně, myslím, že v New Yorku.
1: Nebo to je jenom AI?
0: Já doufám, že ne.
2: Já myslím, že dávali posty na Instagram odtamtud někde.
0: Jo, jako asi, tam by to by bylo poznat, kdyby to bylo AI, naštěstí, jako. Jo. A myslím, že oni s tím neumí, takže to je dobré. Jinak je to spojené i s výročím, protože Papa Orion minulý týden oslavil 50.
1: No,
0: a vypadá pořád na 20.
1: Vypadá vždycky jak po 20 pivka. Já jsem viděl nějaký jeho koncert, vystoupení. A to bylo samozřejmě natáčeno jenom pódium. Což znamená vlastně, že tam nebylo moc lidí. To nebyl moc dobrý výkon. No. To jakože. A vím, že jsme byli na hodně jako vystoupeních PSH.
0: Jo, nebo, okay. Já jsem viděl, já si pamatuju, v roce 2014, to tuším bylo, tak byli PSH na Majalesu v Ostravě a byli o týden později v Opavě a my jsme tehdy byli na obou koncertech. Úplně stejné a viděli jsme to dvakrát.
1: No, jako, nevím, no jak, já jsem viděl, jak to vyšlo, ten PSH track, tak vlastně jsem neměl ani trošičku chuť si to pustit, tak jsem se ani nepustil vlastně.
0: Já jsem to slyšel jednou a zase, jako, nevím, dneska to asi moc posluchačů nezaujme. Na druhou stranu, já nevím, je to takové, že asi nemám na to říct ani nic špatného, ale že bych měl chuť si to pustit znovu.
1: Je to prostě PSH, no, jestli to prostě pustíš a jako.
0: Ale jako pořád prostě, nevím, aspoň, víš to, nesnaží se být za každou cenu mladí, moderní a tak, což ne vždycky funguje.
2: To se musí cenit asi, no.
0: Podívejme se na Rytmuse třeba, že? Který je starší než Orion a jak se chová.
1: Tak oni ještě
0: a nebo Ego, to ani nemluvím. Ten možná není tak starý, ten je podle mě, nebo myšky nebude 50.
2: Ego. Je taky fucking, no? Ježiš, funky strejda. Já jsem se přeřekl.
1: V pořádku.
0: Jo, máme 39 vteřin po 10. hodině. Ale to anglicky, to jsem počítal. No, on uvidíme, no, jako asi to vypadá, že PSH chystají nové album a nevím, asi si pořád poslechnu PSH radši než Praga Union.
1: Takže. No, tak to rozhodně, to rozhodně. My tady máme ten třetí hlas, který tady s náma je ve studiu, tak je Čeng Dvorský.
2: Ano.
1: A chtěl jsem se zeptat, protože ty vlastně produkuješ hudbu, ale i rapuješ,
2: no.
1: Tak když to jako srovnáš, tak já trošku předpokládám asi, že víc tě baví ta producentská část, protože těch tracků, kde rapuješ, nemáš tolik.
2: Nemám, no.
1: No. Tak jak to vnímáš tady ty dvě jako polohy?
2: Myslím, že to je fakt jako asi o tom, jak to každý vnímá, že prostě tím, že já jsem dělal víc těch beatů, že vlastně až vlastně minulý rok třeba v dubnu jsem od kámoše si koupil mikrák, co on nepoužíval a tak vlastně mi přijde, že tím, že vlastně ty beaty jsem se naučil dělat, prostě můžu to dělat kdekoliv, prostě můžu v tramvaji, můžu prostě no fakt kdekoliv, prostě v přednáškách jsem dělal občas a vlastně tím, že to jde tak lehko a vlastně jenom si to hodím do sluchátek, tak vlastně je to lehčí pro mě. A na ten rap jako tím, že to dělám méně, tak na to víc dávám důraz a vlastně méně se dokážu uvolnit u toho, takže.
1: To já jsem vlastně myslel, nebo jsem měl představu, že to právě bude naopak, že tím, že v té producentské části jsi jako dobrý v podstatě, že ti to jde a tak. Jako neříkám, že to ten rap ti nejde, ale že spíš, že jsem myslel, že ten rap je jako takový jako okrajový, takže právě by to bylo takové uvolněné, víš, že ti na tom třeba jako nezáleží. Myslel jsem, že to je jenom, ale asi to tak není teda.
2: No je. No vlastně jsem to teď jako bych se opakoval zase, že to jako no prostě chci víc rapovat, prostě chtěl bych teď jako další projekt vydat už rapový, ale prostě musím se naučit jako uvolnit v tom prostě, že jako asi tak jako cokoliv, když začneš dělat prostě poprvé jako nevím, třeba když řídíš poprvé, tak prostě stresuješ úplně, že prostě se něco podělá a pak když už řídíš prostě po dvou letech, tak jako je to v klidu, takže asi tak podobně jako.
1: Aha.
2: Prostě jenom o tom uvolnění jako.
0: My si dáme track, co si nám taky poslal, který se jmenuje Zenholix Cheng D Remix a jo, tam tuším rapuješ?
2: Ne, to remixuju track od Echa. Tam je Levák Bob, Sam Sigan a Smelly Maty. takže těm to remixuju a bude to někdy dropovat. Teď mám jenom tuhle verzi, co jsem udělal jako já sám, posílal jsem to Janovi, jejich producentovi hlavnímu, že jako z toho udělá, na to hodíte oficiální jejich vokály z toho originálního projektu, že já to mám takhle přes nějaký stem separátor, kde to prostě zní trošku blbě a právě jako teď Levák to bude vydávat sám vlastně, no.
0: Takže
2: to má docela solidní rok.
0: Super, takže my si to teď dáme jako takové preview, takovou prostě
2: premiéra,
0: takovou, tak řeknu, hrubou verzi a slyšíte to u nás jako určitě první rádiová premiéra tohohle tracku.
2: A celkově premiéra toho tracku.
0: Takže ještě nikde si ho jako nikomu
1: první
0: nepustil.
1: Na světě úplně jsme vlastně.
2: No jako asi brachovi třeba jsem to pouštěl nebo přítelkyni, ale jinak to, jinak jako...
1: Takže jsi zlíknul prostě vlastní track.
2: Jo, tak jako... To se tak nepočítá prostě, oni na to mají přístupy i mají můj účet jakoby na Untitled, kam si dávám všechny svoje projekty, takže jako tam bych to ani nepočítal prostě to jako... Tak oficiální premiéra, no.
0: Takže jo, tak si to poslechneme a pokud se vám to líbí, tak sledujte Čenga, protože... Na jeho sociálech se určitě potom dozvíte, až to bude venku oficiálně.
2: Rozhodně.
1: Jsme rada. Co? Píče? Echo.

zvýšený střed zájem. Vychovaný OG lidma, který škvaří svý sádlo. Víš, jak všechno homemade na stesy si k sobě bráchu. Tenhle mindset pro mě byl chucpe jak veřejný záchod. Takže jsem si hrál na měšťáčka, ale I know. Teďka slajdu jak Bobby, když můžu zdrhnout. Panču tu svině, jako když něco řekneš. A pak si můžeš krknout. Já jsem dlouho nevěděl, že věta se má ukončit tečkou. Furt jsem kecal a nenechal tě to řeknout. A nedozvím se to, když bude

0: negliže, plesnivé 47. Mám baget.
1: Stále posloucháte Radar Fresh Radio, tohle byl nový track od Idei, kde tedy byl na beatu a hlas byl Saucer z Pyra Boys, takže za mě je kombinace, která dobře funguje. A Saucer i vlastně ten druhý Spira Boys, jak se jmenuje.
2: Spiral Shody.
1: Tak poslední dobou se začínají objevovat jako docela hodně, tak doufám, že vydají zase nějaký dobrý projekt, protože já jsem se u toho vždycky dobře bavil u těch textů,
2: co tam dávali. Jo, velmi dobrý track, jako musím říct, že už jsem ho slyšel asi 4x, což se zdá jako málo, ale to celkem dost v tom množství, co vychází těch tracků, takže za mě fajn. A my jsme se tady vlastně bavili mezi vstupy, že K.O. Crew, což byl jako nástupce, nebo ne nástupce, předchůdce Super Crew, tak že pravděpodobně se chystá nějaký album s Ideou teda a že se všichni tady na to moc těšíme.
1: já si myslím, že protože když víme, co udělal Cole s Ideou za loňský rok, tak jestli na to nějak navážou a přidá se tam ještě Hugo Tox, který se jako možná je teď už poučený, že se nebude poštět do nějakých velkých beefů, tak to může znít velmi dobře.
2: Když se spojí s Ideou, tak je to taková jako taková loď, která tě převeze prostě na břeh dospělosti.
1: je pravda, že když si řekneš dospělý rapper, tak Idea je takový jakože úplně přesně koho si taky, představíš pod tím.
3: A i ten Cole tady.
1: Cole taky, ale ten je takový až od té doby, co se spojil s Ideou, že?
3: Takže to,
1: on prostě má nějaký kurz, jak stáň se dospělým mužem.
2: A Hugo Tox teďka začne chodit prostě na gravid jogu a začne prostě běhat kolem řeky.
1: No a já myslím,
2: že jiný člověk.
3: Bude žít jak Andre 3000, prostě někde hrát na flatnu v parku.
1: Komu by tohle třeba neuškodilo, by byl Smek třeba, takže.
2: No, to je pravda.
1: By mohl jako teď slavil 40, takže už by jako mohl, ale Smek čeká dítě, já myslím, že se uklidní. Což bychom se mohli podívat na takovou vlastně takové drama, nebo nebylo to zase tak moc dramatické, co se teď odehrálo, protože my jsme se minule bavili o Smekově albu Smek One, kde má i track Odmítl jsem deal, kde se vyjadřuje k tomu, no, ke spoustě věcí, které odmítnul, a byl i teď v podcastu na jednom nejmenovaném rádiu, které je horší než Fresh Radio.
2: Ano, souhlasím.
1: A tam se vyjádřil k tomu, že to prostě odmítnul razantně a že místo toho tam vzali Resta. Že ten jako, že vypadal to jako, nevím, jako neřekl to takhle, ale jako trošku mi to vyznělo, že ten Rest jako, že vezme všechno, že, a, že to razantně odmítl a nějak si tam i rýpnul do Red Zeda, že ten jako do toho šel prostě. A potom se k tomu vyjádřil Red Zed, který to uvedl na pravou míru, že prý Smek ne, že by to odmítl rovnou, což prostě, okej, to by bylo pochopitelné, ale že prý tu smlouvu měl jako podepsanou nějak, že nevím, jestli mu už zaplatili nebo ne, ale že věděl předem, prostě, že už se to řešil rok předem a že věděl pravidla, tam byl takový ten sound clash, že prostě proti sobě byli dva interpreti, byl tam Red Zed a Rest nakonec. A že Smek prostě nějak krátkou dobu předtím, nevím, jestli to bylo měsíc, tak řekl, že najednou chce hrát podle jiných pravidel, což samozřejmě nikdo jiný nechtěl, když už to bylo jasně dané, takže z toho odstoupil a
2: pak to prezentoval tak, že to odmít prostě, tak, že prostě se nebude strapňovat. No,
1: přesně. A nakonec to teda vzal Rest, který to musel zvládnout, tu přípravu, na kterou měli rok, za krátkou dobu, což jako zase klobouk dolů, že to zvládnul.
2: Jako Smek je fakt výborný rapper a jeden jako z nejlepších určitě, ale prostě je úplně šílený, jakože se pořád proti něčemu vymezuje extrémně.
3: Zas bych řekl, že jako z těch lidí v Česku, co prostě fakt jako hrotí a nadávají a disují a všechno, tak myslím, že on má nejvíc čím to podložit, že prostě jako on má ty desky šílené, on prostě jede konzistentně, takže jako si myslím, že jako on si může nadávat.
1: Jako je to pravda, ale někdy je to fakt kvůli takovým věcem, že si říkáš, proč to vůbec řeší, když to je úplně jedno, víš co?
2: Jako mi to v té hudbě, když nadává, tak to vlastně jako mám celkem rád, protože mi se to líbí, jak on je takový jako agresivní a jak to solí, a mám rád i ty jako politické tracky, které on vydává, prostě, že konečně někdo, kdo prostě se nebojí jít s tím názorem ven.
1: Mě vždycky strašně štve, když někdo řekne, že by se do umění neměla tahat politika, protože o tom to vždycky bylo, že máš vyjádřit to, co cítíš, přesně, že? Takže,
3: jo, no jasno.
1: A on si jako s tím nebere servítky, ale když se potom podíváš jakože na takovéto hrocení na Instagramu, nebo že když nadával, že lidi nechodili na jeho tour, nebo jak vydával to album s Huckleberrym, nejdřív ho hypoval, jak je to jeho nejlepší deska, když neměl tak velké streamy, tak to úplně prostě odhodil, že to vlastně nebyla důležitá deska a vlastně nic z toho ani nedával na koncertech, tak
2: jo, nevím, že ta hudba prostě je fakt super, ale takové to chování mimo potom je takové trošku zarážející, no často, že on podle mě strašně jako impulzivně se chová
1: a
2: nepřemýšlí nad tím, co jako vydá ven a potom prostě...
1: Pak jde do nějakého podcastu, kde je najednou v klidu a vysvětluje to a pak se to zase opakuje ten cyklus dokola. No. Ale jako já myslím, že to, že zrovna Smek není nějaký jakože vyloženě asi agresor, ale že je hodně impulzivní a že nedokáže to kontrolovat úplně.
2: Tak to bylo nedávno, ne? Jak... No. Ho nechytli na tom koncertě.
1: Ano, a jak nemohl najít čepici.
2: Jak skákal do lidí a pak ho vrátili zpátky, on je tam prostě seřval extrémním způsobem. Úplně, co se to bylo, jo, prostě to snad není možné.
1: No, to uvidíme. Jako, myslím si, že Smek s Ideou asi jen tak dělat nebude, protože jeden z prvních disů, co nahrál, tak byl tehdy na Idea Fate, co měli duo. Mm-hmm.
3: To bylo snad první, no?
1: No, že to bylo snad 2008, jak tak. A nevím, jestli si to té doby vyříkali. No asi už jako Ideovi to je asi jedno.
2: Podle mě Smek prostě.
1: Ale Smekovi nevím.
2: Jsem nekamarád vůbec s nikým z té scény. Prostě. Jenom...
1: Já tak měl ten track, že nelíbí se mi nikdo z vás. No, tak to by snad doslova, že?
3: Jako viděl jsem teď, že s Restem někde se pousnul. Oni tež měli býv, že jako to vím, že Rest tehdy na té desce s Vičem rapoval, že jako jak to skvošnuli.
1: Jo, a to
3: tak právě
1: říkal...
3: jako myslím, že s tím Ideou by tež už mohl tak jako někde behind the scenes, že...
1: No, jako i Smek někde říkal, že jako s Restem to byl jediný pořádný býv, kde měl nějakou silného soupeře, ale nevím, jako jestli tady, jako on vlastně o tom Restovi nic

0: jako, ale zase ten film nebo nic moc, to je pravda.
1: Dobrá, no. No, takže chtěl by si dělat beat pro Smeka?
2: Hej, nestěž, jako, a myslím, že spíš by bylo náročné jako najít ten zlatou střední cestu prostě, kde jako...
0: Ať to zní jako ty, ale ať to díky Smekovi.
2: Ano, jo, asi tak, no. No teď je, i s tím levákem jsem jako docela struggleval, našel najít nějaké to, nějaký ten střed a to jako, ale ne, rozhodně bych pracoval jako rád se Smekem. To, toho mega cením.
0: No, já si pamatuju, my jsme tu měli před asi 2 lety jako hosta Vizího, producenta, i dubstepového, okay. A ten nám jako jenom tak mimo řeči řekl, že produkoval motivační píseň pro Smeka. Já jsem z toho úplně v šoku tehdy.
1: Jo, no, jo, no. A měli jsme tu i Soysy Sound.
0: Jo, jo.
1: A ten zase dělá taky, pro Rika, ne?
0: No, jako, je to pravda.
1: Že, a taky tak vždycky jako tak no, zmíní, že jako mezi řeči.
0: Okay, okay. Že jako víš co, jako já jasně, že to asi nebudou říkat hned ahoj, já jsem producent pro Smeka, víš co, ale že víš co, že to jsou takový lidi, s kterýma se bavíš, on to řekne jenom tak mimochodem. Máš někoho třeba, kdyby jsi mohl vybrat třeba jednoho československého interpreta, jednoho zahraničního, kohokoliv, pro koho by si chtěl dělat produkci?
2: No jako z tuzemské scény rozhodně vlastně jako celkově nad tím přemýšlím tak, že jako když ty lidi poslouchám a prostě a baví mě, tak jako s kýmkoliv rozhodně si myslím, že jako by to byla zajímavá zkušenost. Samozřejmě nejvíce asi v Česku cením toho Iza, celkově jako cokoliv pro Milion Plus, kdyby mi vyšlo, tak bylo super. A ze světa přemýšlím třeba, nevím, a tam samozřejmě jako pracovat s Káním by bylo super, ale prostě to je takové jako...
1: To by si za chvilku...
2: Musel by hrát 10 loterií a vyřeším insolvenci.
1: Musel by si vyřídit nějakého toho psychologa.
2: No, no jako rozhodně, no, že tam nevím, asi by záleželo na té situaci a prostě podle toho, koho poslouchám. Nevím.
0: My jsme dostali i tady dotaz do aplikace a ty jsi zmínil Iza, že je to tedy asi tvůj favorit české scény a souvisí to s tím, jestli bys dokázal říct nějaké tvoje top 3 tracky od Iza, ale vím, že tohle top je těžké, že to je vždycky taková otázka.
2: Můj nejoblíbenější, objevil jsem to třeba 3 roky zpátky, jsem poslouchal Izomandiase 1 a od té doby to mám konstantně v playlistu. Já prostě dělám si měsíční playlisty a vždycky to tam je, prostě poslední už třeba 3 roky. Je to Rozum, na tom je Carlo, produkuje to Dalip a vlastně stejný to má sample jako Sing About Me, I'm Dying of Thirst od Kendricka. To je asi můj nejoblíbenější track od něj. Mám rád strašně Ve výšce z Prozia. To si myslím, že jako fakt ta upřímnost na tom tracku je úplně šílená. A potom tam to poslední myslím, že už by bylo jako více tracků, kde to můžu jako prohodit. Ale aktuálně napadá třeba buď Pryč, anebo Keep It Jesus zpátky na svoji planetu.
0: Tak.
2: Jeden z těch dvou.
0: A to se mi líbí jako i to, že si děláš ty měsíční playlisty, to je, mi se nikdy nedaří takhle tu hudbu
2: jo,
0: organizovat.
2: Mě s tím inspirovala přítelkyně, že právě jako já jsem vždycky měl strašně plné ty playlisty, že prostě jsem tam přidával cokoliv, co se mi líbilo a najednou to mělo 700 písniček, 280 hodin a takhle si dám třeba klidně 30 písniček na měsíc a prostě dám si tam úplně cokoliv, úplně všeho chuť a vím, že prostě za měsíc to můžu si vytvořit další, jako. A už se na to těším prostě, jak jsem si na to navyknul.
0: Je to i dobré, že se můžeš pak podívat zpětně.
2: Rozhodně.
0: Době, takže to je dobrý
1: návod. Jo, no, to není špatné.
0: My si teď...
2: takže rád přítelkyně moje. Zdravím.
1: Tak jo.
0: Jako, pak dobré, nebudeme to už dál chválit, ale...
2: Jasné.
0: Je to tak,
1: super, úplně.
0: Ale je to tak jednoduché a nenapadlo by mě to. My si teď dáme track, který ty si nám sice neposílal, ale já ho tu mám uložený, protože my jsme ho dávali minule. A ten se jmenuje Touha Ouha, tam je Marie Rotrova, věc vám plovanáč.
2: Hanna Hegerová.
0: Hanna Hegerová. My jsme to vlastně zjišťovali.
1: To je můj nejoblíbenější track, tvůj, teda můj, musím říct.
0: A jak jsi došel tady k tomuhle tracku třeba, že ho vysampluješ?
2: Mi to vyskočilo na YouTube, myslím, že tak jako většinově pracuju a prostě řekl jsem si, že by to bylo strašně cool. Prostě věděl jsem, že Hanna Hegerová prostě dělá určitý ten

0: styl, jako znal jsem asi jenom čerešně nebo tak.
1: Nebo kdy to byl vůj?
2: Ono to zase jsou asi, jo, ano, ano. Že se inspirovaný tou Českou republikou, jo. A ono tam bylo taky, no.
0: To mě právě napadlo, jak jsme se o tom bavili, no. Ale právě jako mi to vyskočilo někde na YouTube a řekl jsem si, že by to bylo strašně cool. A od té doby se mi asi nepodařilo vysamplovat jako český track. Jenom teď Sara Rika zná Dýchaj za mě. To tam máme.
2: Tak to si klidně
0: tak to uslyšíme potom.
2: To potom.
1: A potom bude MC Shayna někdy v budoucnu.
0: Jasné.
2: Já doufám.

0: Radar.
1: Nechal jsem to dohrát až do konce, protože tam bylo prostě to dramatické outro. Tohle byl dnešní host Čank Dvorský, jeho track Dýchaj za mě.
2: Přesně
1: a
2: tak.
1: Tohle byl hodně atmosférický
3: ano,
1: track.
3: Ano, výborné.
1: My se teď podíváme na nové album, které už tak příjemnou atmosféru nemá. I když jako nemyslím si, že bylo zase úplně katastrofální, ale je to Hardrico a jeho Focus, který vyšel teď v pátek. 12 skladeb, 33 minut, no a já jsem slyšel tak 2/3 toho alba. Nevím, jestli vy jste stihli něco z toho.
2: Neposlouchal
1: zachytit.
2: Jsem si to.
3: Já jsem stihl polovinu dneska a ještě v tom vedru. No takhle, jo, jako slyšel jsem nějakou část, abych si udělal jako obrázek nějaký lehký o tom albu. Některé tracky jsem slyšel i dvakrát. A celkově album má 12 skladeb, 33 minut, takže celkem kraťoučké. A no, jako musím říct, že to je něco, co jsem nečekal od Rika teda, že to půjde tímhle směrem. Je to takové založené na tom, že už nějakým způsobem jako se polepšil.
1: Že už nechce žít zločinem a chce prostě, nevím, asi má nějakou novou přítelkyni, jestli jsem z toho dobře pochopil, a že chce založit rodinu a vydělávat tou hudbou, což zase musím pochválit, protože je vidět, že to má nějaké téma, že se ho drží a zmínka o jeho penisu tam byla snad jenom jedna, což jako...
3: Na to jsme se všichni těšili, no. A jenom jednou.
1: No.
2: Škoda.
1: A takže jakože v tomhle je to super, ale budu čeho to byl pro mě těžký poslech, je výběr produkce, protože tam je to samé, co bylo na předchozí tvou albech.
3: No.
1: A to jsou ty EDM taneční beaty, takové to pum, pum,
2: kolotočevky.
3: No, taky už to ty, nemůžu slyšet vůbec, to je...
1: Jakože... Proč,
3: je jako to jak... rovnou na tom prvním tracku, to je. A...
1: Pak tam je Buka na featu, na to jsem se těšil, jako Buka tam je v pohodě, ale je to zase ten stejný typ beatu. A jsou tam...
3: Ale Buka tam jako výborný, musím říct, že ten se mi tam líbil jak extrémně teda.
1: Jediný track, nebo není to jediný, ale jeden z mála, co má trošku jiný beat, je třeba G-Party, ten už vyšel předtím, tam je vysamplovaný Asher je, a to je možná...
2: Jo, ten je super, no.
1: To je za mě i nejlepší track z toho alba, je to sice track, který jako jediný nemá nějaké, nebo jeden z mála nemá takovéto téma, jako to ostatní album, je to prostě jenom o tom, že jsou na kalbě, ale už to plní, má to i dobrý beat, prostě, který není jako všechny ostatní, takže to je za mě asi nejlepší track z toho alba.
3: No, já si myslím, že jak jsem se díval i na reakce lidí, tak si myslím, že takový ti hard fanoušci Rika budou zklamaní teda, protože čekali zase nějakou Gangster Paradise věc, něco takového jako tvrdého, prostě stoka, krádeže,
1: a
3: drogy.
1: A on to tam zmiňuje, ale všude říká, že už to nechce dělat.
3: No, ale vlastně. Už je to takové jako okrajové a nevím, jestli si tím trošku jako neublížil směrem k té fanouškovské základě.
1: Uvidíme, zase je to upřímné, aspoň v tomhle, a já mám z toho prostě rozplný pocit, protože to téma se mi líbí, že prostě šel tímhle směrem, že tam něco o sobě řekl. Nelíbí se mi prostě ta hudební forma, kterou to udělal. Jako, jeho výkony jsou dobré, ale prostě proč musí všechno znít stejně, proč na všechno musí mít za to kolotačařina, jak říká. On udělal track Amnesia před 5 lety, který tehdy prostě mi se líbil, a od té doby se to snaží recyklovat znova pořád.
3: Je tam Hluka Brasy teda na featu, bohužel.
1: To taky klasika. Musíme zmínit. Co třeba, je tam totiž hodně podobných featů jako na Exitu u Palice, kde jakože, takže Viktor Šín, když tady je jako Buka, je tam Hluka Brasy, je tam PTK, a viděl jsem i ten rozdíl v těch featech, protože u toho Hardrika ty featy podle mě tam byly dodány nějak navíc, že to nahráli prostě, víš co, je to nějakých 30 sekund třeba na konci tracku, zatímco i u toho Luka Brasiho, tak prostě na tom Exitu u Palice, tak ten track, kdyby si tam ty hosty dal pryč, tak by nezněl stejně. Bylo vidět, že to buď nahrávali spolu ve studiu, nebo minimálně na tom pracovali tak, že ten track je uspůsobený těm hostům, že prostě tomu něco přidávají.
3: Prostě kvalitně odvedená práce.
1: A tady ty hosty prostě podle mě tam jenom nalepili, ať tam jsou.
3: No, je to škoda, protože na to se podle mě čekalo dlouho a myslím si, že Rickovi chybí taky trošku takový ten jako milion plus marketing, že si dokážu představit, že kolem toho udělá takovou jako větší show prostě, že to nějak, jako prostě uchopí lépe, že by to spojil s nějakým merchem, s čímkoliv, a je to škoda, prostě.
1: A přitom jako to, co vyšlo předtím, právě to G-Party je dobrý track, potom měl i ten track o tom, jak měl ten klip z té cely natočený, co musel sen režírovat, tak ten byl taky fajn.
3: Taky dobré.
1: Pak měl ten track, co produkoval Humla, který taky byl celkem fajn, takže to, co vycházelo mezi tím, tak bylo dobré, a nakonec vydal album zase kde všechno zní jako to, co vydal na předchozím albu, které teda bylo podle mě horší, tady tohle prostě je posun, ale nevím, prostě já už jsem na to alergicky, na tyhle beaty, takže prostě proto se mi to neposlouchalo tak dobře. Kdybych se soustředil fakt jenom čistě na Hardrika, kdyby vydal a kapela verzi, tak bych se možná bavil víc.
2: Jako mně osobně přijde třeba u toho alba, že teď jako všichni se nějak dozvěděli, že prostě Ricka budou zase zavírat a teď prostě...
1: Musím něco rychle vydat.
2: Jo, mně to přijde, že prostě dělá furt sidequesty, vidím ho z dovolenek, vidím ho z koncertu, byl i na Maja Lesu, myslím, jako tajný host a teď prostě mi přijde, že jako fakt se snaží speedrunovat třeba rok života předtím, než ho na rok zavřou.
1: A možná to album chce jako takový důkaz, že to byste fakt vážně s tím, že se polepší.
3: Jako důkaz k soudu, potom jako polehčující okolnost.
1: Protože ale jako
2: vzor nechování.
1: Na druhou stranu.
3: Ty se to tam pustí, teďka ukáž, prostě celé album.
1: Na druhou stranu, ono se kolikrát stalo, že někdo text prostě jako důkaz zločinu použil u soudu, jako ne vždycky to uznali samozřejmě. A teďka to má takovou tu UNO kartu, víš co? Ale poslechni si tohle, víš co? Tam jsem říkal, že to už nedělá. Takže možná to byl i účel, ať se může brát, protože ten, teď jsem si dělal, že se obě strany odvolali u toho soudu, takže to možná potrvá déle, takže aspoň Riko stihne nějaké koncerty, nějaké další dovolené a užije si tu svobodu. Možná se tomu i vyhne, uvidíme. A jestli se tomu vyhne, nebo jestli půjde sedět a vrátí se.
3: Tak jdeš krásit, jdeš.
1: Ne. Mě by zajímalo, jako přeju mu to, myslím si, že jako nemá zapotřebí dělat nějaké zločinné věci, že jako hudba mu podle mě musí vydělávat velké peníze. Takže mu přeju, aby jako fakt se mu splnil to, co tam slibuje v tom albu.
3: Jo, a tohle je takový jako krok k tomu vlastně stát se tak civilizovaným občanem. No.
1: A Riko je mladý, až mu bude 40, tak půjde za ideou potom.
3: Možná už teď měli za ideou.
1: A ten mu pomůže, že?
3: ale jako jde vidět, že si už jako trošku přemýšlí, ne? Že trošku jako dospěl, dokáže jako si udělat strandu i z, jako z Tvrdého říši, i to tam je v textu vlastně.
1: Jo, jako tohle musím, je tam vidět ten růst a jako tohle je fakt aspekt, který musím pochválit, jak říkám, jenom měl vybrat jiné beaty.
3: Mimochodem Tvrdý Ríšat se tam navazuje na rým Nanuk Míša, což je celkem jako...
2: To si poslechnu. A
1: ten track G-Party je vlastně ten jediný track, kde jsem zaznamenal, že má i zmínku o penisu svém.
3: Hodně to tam hledáš, ty penisu v tom albu.
1: Já jsem u toho Ricka na to tak zvyklý, že to čekám už automaticky.
3: Ty máš PTSD, jak posloucháš Rickovu.
1: Je to tak, ale tam jako to bylo aspoň vtipné, že tam říkal, jako, že má tolik žen, že má vlastně jako, že opuchliny, takže na
3: to
1: přirození.
3: To já mám i bez těch žen.
1: No, to jako je pravda. já jsem viděl ty papíry od doktora, no nevypadá to dobře, no, tak nevadí, dáme si tedy nějaký track asi radši. Tady je track Dostaňme pryč, kde je právě Buka na featu a tady uslyšíte sami, jak uslyšíte ten beat, tak zní třeba 75% toho alba.
3: Příjemný poslech jsme.

0: Jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

0: radaru na Fresh Radio. Možná jste poznali, že tohle byl Kellyn, ale musíte to najít na Spotify pod jménem Kellyn Archives, protože kromě toho, že má profil Skippy McDrippy, kde dává trampské písně a podobně, tak má i Kellyn Archives, kde dává svoje nějaké staré nahrávky. A tohle byl Lex Luger Type Beat 2024 a ono se to stalo celkem virální, hlavně kvůli toho rýmu, že se cítí jako Sergej B2012.
1: A hlavně teďka jsem slyšel, řeknu to slušně, neštví mě, ty nejsi hvězda, já jsem porota, což je vtipné, protože teďka budu dělat porotu Superstar.
2: Já to přímo dával na storyčka k tomu, že dělá porotu v Superstar, tak přímo jako se vyfotil a dal to tam.
0: A jestli to fakt nahrál v roce 24, tak možná proto teďka vydal, že mu to docvaklo.
1: Možná, že už tehdy se nějak jako diskutovalo, nebo jednalo o tom, že Trump třeba bude,
0: Ale já musím říct, že jsem jako nečekal jsem Kellyna, nikdy jsem ho neslyšel v takové poloze až tak, že by prostě vyloženě repoval, jakože repoval nespěvavě. A ono to není špatné, jako mohl by, jako my jsme to říkali i u Skippy McDrippyho, on prostě všechny, on tyhle žánry...
2: Co on neumí, jako?
0: No, jako je pravda, že to, co vydává jako Kellyn ve výsledku, když to je taky dobré, tak je vlastně ve výsledku nejméně zajímavé z toho, co on umí udělat. No.
1: Jo, ale už tehdy, jak rapoval na hodně feetech, tak jsem jako slyšel, že to umí vlastně, že to není špatné vůbec. Tak když si jako rapoval víc než teďka, teď si dal víc na ten zpěv, na ten popíček. Ale tak musíš, že když má ten Ice-T.
2: Ono reálně většina jako těch lidí, co prostě tady zpívají a mají blízko k tomu rapu, ať už je to Sarah Rikas, Anet X nebo prostě ten Kellyn, tak jako oni jak začnou repovat, tak prostě oni umí. Jo, no to mi přijde strašně crazy, že jako jenom to nevytahujou. Jo,
1: no, jako je to strašná výhoda, že vlastně, protože oni umí zpívat a k tomu repovat, když to rapper umí vlastně jenom repovat a zpívat třeba neumí, jak třeba jako Kasanova.
0: Jo, jako třeba někdo, kdo jako je vidět, že se s tím zpěvem postupně vyvíjel, až mu to nějak celkem jde, tak je třeba Sergej Barakuda.
1: Jo.
0: Ale třeba Kasanova Volar, no, ten jako by neměl zpívat nikdy, no už, to je pravda.
2: Podle mě jako je problém hlavně ta poloha hlasu, že prostě ji nemění ani na ten zpěv a to.
0: No, ale teď mi napadlo, zkuste si představit, kdyby začal zpívat Luca Brasi, že by vydal třeba R&B album romantické.
2: On měl takovou tu písničku Espanja, tam mi přišel, že byl jako hodně melodický. Takové to baby, ta se těší, keď je data doma, jsem guapa, asi... ola, ola. No. A tam mi to přišlo takové, že jako jsem se trošku vylekal.
0: No, ale... Možná, když jsem na to Slovensku, tak asi nejhorší pokus o zpěv, tak byl Friar Flex King.
2: No.
0: Jako mu ani nejde to repování, jo? Ale z zpěvu to bylo ještě horší. Určitě si pamatujete Sexy Chai a písně.
1: To bylo
0: asi nejhorší věc, co jsem v životě slyšel.
2: Sexy Chai.
0: Jako
2: já si to radši nepamatuju.
0: Já často, jako často tady kritizujeme Luku Brasiho a není to můj oblíbenec, ale asi bych to pořád poslechl radši, než abych jako, slyšel znovu Friar Flex Kinga.
1: To se vždycky vylopnou takový lidi, že řekli, jako, kde se vzali vlastně, proč jsou jako slavní. No. A jako použel, no.
0: No, my už se za chvíli budeme loučit. Dneska to ubíhá, protože je to taková zábavná diskuze.
1: Je o čem si povídat. No. My tady máme Čenga Dvorského, producent lomeno rapper. Máme tady otázku z publika.
2: Ano.
1: A jaké chystáš projekty, alba, co připravuješ pro nás, posluchače?
2: Takové, co mám nejblíž jako k dodělání, tak je PNR-core, což je takové jako hodně experimentální, nebo více experimentální než můj průměrný styl, ale nedávno jsem jako začal, nebo jsem tak jako objevil, že prostě jako už mám tak nějak nějaký jako svůj, nechci si jako honit triko, ale přijde mi, že už mám jako určitý specifický rukopis, kde mi přijde, že jako vím, že mám jako nějaký svůj styl, tak se snažím jakoby do toho víc zahrát a že bych spíš jako třeba vydal nějakou rapovanou mixtape, kde bych jako rapoval do těch beatů, co jsem doteď vydával. A to, takže jako, ale to mám třeba jeden track udělaný v tomhle stylu, takže jako všechno je to daleká budoucnost, 2032 je můj rok. Takže uvidíme jako.
1: No. Dobrá, takže a kdy to tak můžeme očekávat? Možná nějaký jako termínek?
2: Nevím, jako letos myslím, že to ještě nebude. Mm-hmm. že jako rozhodně to bude vyžadovat práci ještě nějakou, ještě nějak se jako vyvinout umělecky, aby to nespadlo prostě do té kategorie, kde jako producer udělá rapové album a prostě všichni na to zapomenou a je to jenom producer prostě.
0: Aby to nedopadlo, jako když se snaží rapovat Voodoo 808, protože to se nemělo nikdy stát, podle mě.
2: Ale celkově, jako že dost těch rapových ikonických producerů jako mají rapové projekty, jako třeba Madlib, J Dilla, Hitboy a tak, ale prostě to už nikdo neřeší. I Metro Boomin začínal s rapem vlastně, myslím.
0: Jo, já si to pamatuju, jako nevím, jestli rapoval ještě někde jinde, ale Deky na, to bylo od Iza Cordillery, myslím.
2: Jo.
0: Ale nevím, jestli to byl jeho, jestli nahrál ještě někdy předtím něco.
2: Myslím, že má ještě jednu feature někde, ale za boha si nevzpomenu kde.
0: A já jsem nedávno zjistil, nebo dneska jsem to zjistil, takže Ladislav Sinaj kdysi rapoval.
1: Jo, rapoval, no.
0: Okay. Našel jsem jeden track na YouTube, kde byl i se Smekem. V roce 2007 to bylo natočené. A jako nebyl tak úplně nejhorší, popravdě.
1: Já, co jsem si oblíbil, tak je Frank Flames, který vlastně kdysi produkoval a dělal hodně pro Toxe, pro Jamesa Cola. A potom udělal právě i rapové album. A nebo IPčko to bylo, teď nevím. A tyjo, to jsem si jel celkem dost, no.
0: A další producent, který taky, podle mě, ten rap bude, tak je Spec DS.
1: Jo.
0: Ten jako taky, takže jako celkem to funguje, že někdy to je i takové, že už potom někteří interpreti, někteří lidi tě znají jako producenta, někteří jako oboji, někteří jako rapera a postupně se ta fanbase nabaluje.
2: Jo, to jsem viděl, že rapuje tež, no. Jsme si právě psali o nějaké spolupráce, takže...
0: No, tak
2: neříkám nic, ale říkám něco.
1: To by bylo zajímavé, no, já ho mám hodně rád, když rapuje, jako to, on měl track, teda...
2: S tím Katanou teď.
1: No, ale měl taky album, myslím, že to jmenovalo Planet Terror.
0: To byl mixtape, myslím, kde rapoval i produkoval a jako to bylo hodně dobré.
1: No a to bylo fakt jako hodně dobré. Takže jo, existují takový lidé.
2: No jasné, tak i Kanye byl prostě 2 roky producer předtím, než jako začal rapovat, takže...
1: A je to podle mě dobré, protože si jako rozumíš celému tomu procesu, můžeš si to úplně přesně napasovat vlastně k tomu, co ti sedí a...
0: A je to hned poznat, že nerepuješ do nějakého type beatu, co si stáhnul na YouTube.
1: No,
2: a třeba takhle, teď, pardon, že skákám do řeči, ale třeba teď jsem poslouchal Slayera, to je z amerického undergroundu, dělá takové jako rage věci a až do toho zpívá, prostě má tam strašně moc switchů, je to skvěle strukturované, prostě jsou tam fajn přechody na tom albu, právě bracha mi to doporučil, jako nedokázal o tom zavřít pusu, tak doufám, že teď má radost, že o tom mluvím. A to a právě jako tam se mi líbí, že fakt jako je to vystrukturované, což prostě ti rage umělci, ať už jsou sebe lepší, prostě nedělají to, jako ani třeba Karty nebo Opium prostě nestrukturují ty tracky, nedělají beat switche prostě a tak.
0: Takže jako je vidět, že prostě máš i tu inspiraci na to a já jsem, já jako se těším, s čím přijdeš, takže
1: MC Shane na Yellow Boyu za
0: MC Shane
2: můj na feature.
0: Jako by byl za mě určitě super, takže jasné. My se za chvíli rozloučíme, ale nakonec si dáme ještě jeden track od tebe, který se jmenuje Lokální z Hulls chcou, ať jsem jeden z nich. Co tě k tomuhle inspiroval?
2: Ježíš, no jako já jsem měl už díl takový název nějaký, že jako Lokální z Hulls něco prostě a vlastně ne, já to nedokážu dát do slov, prostě jako když to vidím, tak to cítím, ale jsou to spíš takové jako ne že smažky, ale prostě takový ti lidi, kteří jako
1: skoro
2: smažky a prostě to lokální tam je, protože prostě občas to jsou lidi, se kterýma se znám jako a teď prostě nevím, je někde vidím a prostě necítím se na tom mluvit s ním a oni přijdou jako jo, měli bychom se někdy potkat nebo tak.
1: Rybníka v Polonce čekají vždycky.
2: Ne, to ne, ty nemyslím.
1: Zdravím. To jsou full smažky.
2: Ne, to ne.
0: Tak jo, tady to je.

0: Je to neuvěřitelné, ale my už se budeme loučit, protože máme 11. hodinu za úplně rohem.
1: Ano, je to tak. Já mám teda ještě spoustu otázek na Čenka, tak to dneska nestihnem, protože dneska se to bylo nějaké naplněné.
0: Je to tak, bylo o čem mluvit, takže... Takže ty otázky...
1: Tě pošlu, když no. Tak, a pak mi odpovíš mi to zprávou.
2: Okay,
1: já to okay, potom přečtu.
0: To příště.
2: Okay. A tak ještě třeba jednu, dvě otázky bychom stihli, podle mě.
0: Jo, máme 4 minuty, tak šup.
2: Rapid fire, prosím.
1: Mě zajímá ty covery na těch albech, no. Co zatím jako vězí vlastně. Kolaž, to jsem si nějak dokázal představit.
2: No, prostě jako... Cokoliv, co jsem měl v galerii zrovna.
1: Aha.
2: A fotky západu slunce, to prostě... Jsem chtěl do nějakou tape vydat a do něčeho ji stylizovat. A prostě zrovna jako se rád procházím, takže jako viděl jsem prostě ty západy slunce. Uh-huh. A já to právě nefotím a dal jsem na storyčka, jakože posílejte mi svoje fotky západu slunce, protože vím, že prostě každý si to fotí a dostal jsem jich třeba 50 prostě.
0: Uh-huh. Jsem ti mohl poslat svoji, to je tam jenom taková tečka prostě.
2: No a právě jsem jako vybíral, že třeba jsem měl fotky jako lidi i třeba z dovolenek, fotili prostě všechno. A tahle fotka, co vyšla, je zrovna od Trešpíta někde prý z Polska. A to, takže jako tak to vzniklo, prostě lidi mi to naposílali a já jsem vybral tu nejlepší.
1: Aha. Jak dlouho děláš jeden track?
2: Fú, jako já většinou k tomu sednu prostě večer třeba předtím, než jdu spát, takže jako může být klidně třeba hodina pod hodinu a může to být prostě, mám jeden track, na kterém prostě aktivně jsem dělal třeba 2 měsíce, jo, uh-huh. Takže jako asi fakt záleží, ale jako jak na čem prostě. Uh-huh. Ale normálně na beatu třeba 2 hodiny, jako.
1: Uh-huh. A dostaneš se potom do toho moodu, jako když to rozděláš třeba, já nevím, a máš to rozdělané třeba 2 měsíce, uh-huh. Tak vždycky jak tomu sedneš, jestli to je takový jako udržitelný koncept v podstatě.
2: No jako já to asi hodně poslouchám zpětně, jako ty tracky, že vlastně to Untitled, co mám, tak vlastně to funguje tak jako Spotify trošku, ale prostě tak a právě jako to poslouchám a řeknu si, hej, třeba tady by se strašně hodilo, aby byl jiný snare, nebo prostě tady bych přidal ještě jednu sekci a to, takže to prostě jako ten zrovna upravu, protože to jako hodně aktivně poslouchám, uh-huh. Ale jinak jako většinou se k beatům nevracím, že právě jsem byl naučený, že jsem měl strašně dlouho zkušební verze FL Studia, kdy prostě se nemůžeš vrátit k tomu beatu.
1: No.
2: Takže prostě jsem to udělal, uložil uh-huh. jsem a jako jel jsem dál prostě, pokud jsem chtěl něco upravit, uděláš to od znova. Uh-huh. A teď právě v prosinci mi někdo poslal jako crack na FL-ko prostě plnou verzi 25 a od té doby jako se dokážu vracet k trackům, ale nedělám to pořád moc, že jako bych něco předělával nebo tak, uh-huh. Jako... Spíš na jeden zátah, no.
1: Uh-huh. Poznáš nějaké chyby, když posloucháš nějaký beat třeba, nějaký instrumental, nebo i to může být jako rapper, tak protože jestli tam jako vůbec jako...
2: Nevím jak u sebe, teda u ostatních, ale u sebe třeba vnímám, že jsou moc dlouhé čas od času a u ostatních spíš si všímám jakože třeba hustých detailů než cokoliv. Mhm. Uh-huh. A asi nevím, jako nedokážu asi říct, že bych jako někde přímo slyšel chybu a že bych jako na to přišel sám a neslyšel to třeba někde na internetu nebo tak, nevím.
1: Já jsem si říkal právě, jak nad tím uvažuješ na těch tresích, protože třeba z toho tvého pohledu ty posloucháš trošku jinak třeba než my, než normální smrtelníci.
2: No, spíš třeba zajímavé techniky, že třeba tady to For Ross, co zrovna hraje, tak mě překvapilo, že ta melodie vlastně jde z levého do pravého ucha, uh-huh. Jako pořád to tak chodí, že co notu se to mění, tak to mě zaujalo, ale jinak jako asi nevnímám ty chyby přímo.
1: Uh-huh. Dobrá, máme 11. Hmm?
0: Tak jo, tak my se rozloučíme a budeme zpátky za 2 týdny, děkujeme, že jsi přišel, bylo
2: já děkuju za pozvání
0: ještě vysílání
1: a ještě si musíš udělat reklamu na sociální sítě, OnlyFans, na všecko, co máš prostě.
2: Hero. Ne, Spotify, Čang Dvorský, nové věci jsou velice daleko, můžete se na to těšit. Instagram, Čang Dvorský, TikTok taky, pak jsem na Apple Music, určitě na YouTube jsem Čang Dvorský téma. A to je asi všechno, co mám.
1: Jaký svůj track bys doporučil teďka na léto, aby lidé poslouchali?
2: Tak Michaela D'Angelo je největší a jinak asi se mi velice líbí Tag in Outro z fotky Západu slunce, to je vlastně ambientní track. A ten se mi velice líbí, k tomu se moc rád vracím. Takže ten doporučuju, pokud vás baví ambientní věci, jako. Takže to.
1: Dobrá.
0: Tak. Tak jo, my už tak máme 11, takže děkujeme a dobrou noc.
1: Dobrou noc. Posílejte chodidla. Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Cítím začiatok a cítím konec. Cítím staré dobre, cítím nové. Cítím strach, ano, cítím bolesť. Cítím rast, ano, cítím progres. Cítím Bratislavu, cítím Prahu. Cítím liberálu, cítím pravu. Cítím ateistov, cítím zbožných. Cítím slobodu a cítím pravdu.

0: Fresh Night.
1: Od januára přes léto celým rokom. Já blázon, mluvil jsem tě a zostal jen otrokom. Děkujem ti, že jsme spolu žili, preťal jsem si život.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.